Hit Radio Faktor. Tohle vám hrajeme nově. Rehab. Hit Radio.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
4: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
5: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
6: Jízdy na bobové dráze.
1: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
6: Soutěže.
1: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
6: A koncert Tomáše Kluse.
1: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
6: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
1: NHR.cz.
7: Matrace za hubičku CZ.
8: Co?
7: Matrace za hubičku CZ.
8: Cože?
9: Matrace za hubičku CZ.
10: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
11: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co

0: jsou hej!
1: Hej,
0: kamarádi! EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Jela jsem s Marcelou a Martou.

Hit Radio Faktor. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Matrace za hubičku CZ.
3: Co?
2: Matrace za hubičku CZ.
3: Cože?
4: Matrace za hubičku CZ.
5: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On Air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo polovinu českých domácností. Zhruba 10% se potom podle posledních průzkumů potýká s velkými finančními obtížemi. Lidé se snaží dopady zdražení zmírnit vyhledáváním levnějších čerpacích stanic, omezením míst autem nebo šetřením v jiných oblastech. Vztahy mezi Čínou a USA budou nejlepší, to jsou slova amerického prezidenta Donalda Trumpa. Řekl to během dlouho očekávané návštěvy Pekingu. Stabilita vzájemných vztahů obou velmocí je podle něj dobrá pro celý svět. Se svým protějškem Si budou mluvit hlavně o obchodu. Fotbalisté Slávie se radují z dalšího ligového titulu. Pražané si ho zajistili včerejší výhrou 5-1 nad Jabloncem. Oslavy tak mohou začít dvě kola před koncem nadstavby, i když bez fanoušků v tribunách. Slávia totiž musí za výtržnosti v sobotním derby se Spartou nejbližší 4 domácí soutěžní duely odehrát bez diváků. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Na českobudějovickém výstavišti začíná Hobby. Tradiční výstava pro kutily a zahrádkáře nabídne sazenice, nářadí, vybavení pro dům i zahradu, dětský svět, kontaktní zoo ze safari rezortu Hluboká u Borovan i rady pro pěskitele. Dneska bude otevřeno od 9 do 6. Nepřijdeme o autogramiádu Jakuba Smolíka a v pivovarské zahradě zahraje Budvarka. Jestli razíte na Hobby, nezapomeňte na deštníky. Předpověď na jihu slibuje oblačno až zataženo s občasnými přehánkami a teplotami do 15 stupňů.
7: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
1: Snídaně šampionů.
2: Snídaně. Dobré ráno, s vámi Jasmin, David a já, Michal. Dobrý den.
3: Dobré ráno, krásný čtvrtek.
4: Ahoj.
2: Hezký čtvrtek, víkend začíná, víkend na spadnutí.
3: No, vlastně.
2: U někoho?
3: Vlastně, u někoho asi
2: jo. U někoho, že? U někoho, kdo má třeba zítra volno. No nic, víkend, Blinding Lights, s tím to začneme. Hezké ráno.
0: Hit Radio Factor.

0: The Weeknd, Blinding Lights, tímhle jsme odstartovali čtvrteční snídani šampionu na Hitradio. Krásné ránko. A mě by zajímalo, jaké máte ráno, vy kdo nás posloucháte v těchto brzkých hodinách. O, někde únava, vidíme, dobře. Někde už třetí kavčo, chápeme. No a co tady ve studiu, co ty, Jasmin?
1: Já dneska po několika dnech se cítím po ránu opravdu dobře.
0: Nekecej.
1: Mně se naopak, ty jsi mi před chvíličkou říkal, že se ti nedařilo usnout, tak já naopak dneska pecka.
0: Mně totiž přijde, já už jsem si toho všimnul asi 2-3 týdny zpátky, že když ty jsi lehce unavená, já jsem v pohodě. A přesně naopak, jo? Třeba Davida toho se ptát nebudem, ten je v pohodě.
1: Ten je v pohodě,
0: ten je v pohodě. Jak se máš, Davide, ty?
2: Je v pohodě.
0: No my si to prostě takhle střídáme.
1: A tak to je dobře, se zvedneš, když potřebuješ, že jo, vzájemně jako.
0: Ještě to funguje, no, zatím, no, všechno. Tak, jak se máte vy, jaké máte ráno vy? Minuta šampionu startuje za malou chvíli.
1: Budeme od vás klasicky chtít 3 informace, abychom věděli, jak se máte po ránu, jak se jmenujete, odkud jste a jak se vám dneska vstávalo.
0: 777 937 777, můžete nám to poslat přes WhatsApp nebo klasicky SMS-kou, budeme rádi a my k vám posíláme Amy McDonald 607. Hezké ráno.

0: This is the life, Amy McDonald a this is snídaně šampionu na Hit Radio v 6 hodin 10 minut. Ptali jsme se vás, jaké jste měli ráno, jak se vám stávalo, jak to jde, o tom je minuta šampionu, která startuje právě teď.
1: Anna Most, dneska vstávání překvapivě skvělý.
0: Lucie Kladno, prej na první budík.
1: Jana Liberec, dneska úplně v pohodě, stejně jako David.
0: Tereza Pardubice vůbec neví, jak se dostala do práce, asi autopilot.
1: Kaťa Olomouc, přátelé, poslouchám vás od 3 ráno, vstávalo se trošku těžko, ale už jen zítra a pak volníčko.
0: David Bojkovice, už 2 hodiny jedu na školení.
1: Dobré ráno z ostrova Murter, odpočatý, vaše rádio vyhrává k výborné kávě, máme zde slunečno a příjemných 13 stupňů, zdraví David.
0: Vojta a Ondra, jsme... Teodora kritika z cepu nebo z čepu a jedeme do školy a do práce.
1: Vašek Volarej, pohoda v práci a zítra konečně páteček.
0: Vlaďka z Dolní Kalné. Neměla auto a musela jít do práce na skútru. Krásná projížďka. A ještě tady máme nakonec jednu hlasovečku od Markéty.
2: Ahoj bando, ráda vás poslouchám. Moje ráno je hektické. Vůbec se mi nechtělo stávat. Budík jsem odložila dvakrát. A od rána mám v hlavě tón písničky, znám jenom asi 2 slova a vůbec nevím, co to je za písničku. Možná mi poradíte?
0: Schválně.
2: Je to popáte, na, neznáte, anebo popáte, tu svoji lásku poznáte. Každopádně, Davide, kdo to najít neumí.
0: Napiš.
2: Zase to povede vám.
0: Popáte svoji lásku.
2: A krásné ráno.
1: No tak, děkujeme.
0: Takhle, my jsme tu hlasovku neposlouchali dopředu, takže i pro nás je to překvapení teďka.
1: Než to David najde, tak mi se líbí, jak někdo zdraví tady z ostrova Murter, který by měl být podle všeho v Chorvatsku a někdo zase skoro nemůže vstávat. Ale jako ta nálada je dobrá, očividně. Takže...
3: No já jsem to schválně zadal do Google. Popáte, tu svoji lásku neznáte. A píše mi to, omlouvám se, ale jako umělá inteligence nemám osobní život, emoce ani schopnost prožívat lásku.
0: To je výborný.
1: Tak Market, asi jsme ti zrovna nepomohli, ale snažili jsme
0: se. Pátá právě teď odbyla. To je asi něco jiného.
1: Tak asi ty linky nic ne.
0: Asi dáme linky, no teda. David bude ještě hledat, slibujeme, zkusíme to, jo? Co je v našich silách, v Davidových silách a v silách umělé inteligence. Linkin Park, Up from the Bottom, 6 hodin 12 minut na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Mirai, 6 hodin 19 minut, tohle je Hit Radio, krásné ránko. Asi každý z nás někdy slyšel přísloví káže vodu a pije víno.
1: No rozhodně.
0: Tak máme tady příběh z Řecka. Řecký ministr zdravotnictví se nechal na tiskovce ke dni bez tabáku vyfotit s cigárem v puse. No a celý Řecko se teďka hádá, jestli je to jako drzost, anebo jestli je to jako geniální v tom, že se o tom všichni tady jako povídá, že to všichni viděli tu tiskovku, nudnou vlastně jinak.
1: Právě vím si, že by tam stal s nějakým celerovým smutíčkem třeba. Jo, tak si řekneš, jo, tak

0: použití a informace o bezpečném použití.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
6: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
7: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
8: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku rostlin, ovocných stromků, bonsají a zahradní keramiky. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
6: Jo, a mimochodem, nepotřebuji přepravku. Beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
8: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
9: S cestovní kanceláří Fisher léto z Českých Budějovic právě startuje. Objevte Krétu s odletem přímo z Českých Budějovic. Exkluzivně na českém trhu pouze u nás. A k tomu dalších 5 oblíbených destinací. Last minute dovolená s all inclusive už od 9 990 korun. Více na fisher.cz.
10: Baumax slaví 10. narozeniny.
11: 10

0: štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na Baumax.cz.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky-bavorov.cz.
5: Jedna jízdenka pro celý kraj. To je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy. V Českých Budějovicích v Nádražní ulici poblíž železniční stanice leží spadlé dřevěné klády z nákladního auta. Na místě probíhají odklízecí práce a komunikace je dočasně uzavřena.
8: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Faktor.

0: 6 hodin 31 minut, takhle zní čtvrteční snídaně šampionu na Hitrádiu. Michal, Jasmina, David s vámi. A David, náš nejlepší zprávař pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Milovníci knih se sjíždějí v pražských Letňanech, startuje tam totiž 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy. Potrvá do 17. května. Čeští házenkáři si na světovém šampionátu nejspíš nezahrají. Po včerejší prohře s Francií téměř ztratili naději na vysněný postup. Český výběr v brněnské hale podlehl favoritovi 26-37, odveta se hraje v neděli. Policie pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy, vzácného historického artefaktu, který má nevyčíslitelnou hodnotu. Neznámý pachatel ho ukradl z baziliky na Liberecku. Podle detektivů měl tmavé oblečení a světlé boty.
0: Myslíte, že ty hadry má pořád na sobě?
2: Skoro určitě, no. Přišel domů a říkal si, tuhle bundu tu jsem měl teprve dvakrát, tak tu si vezmu ještě zítra.
0: Takže co měla sebe? Bílý boty a tmavý kalhoty?
2: A tmavé oblečení obecně.
0: Oblečení.
3: Jako ty dneska třeba. Jako skoro každý
2: co
3: možná.
2: Co jsi dělal v úterý 12.
0: hele,
2: května?
0: Hele, co tady mám? Být či nebýt? To čumíte, co? Alcazar, hezké ráno.

0: Tohle je slza. Celibát na Hit Rádiu v 6.39. Krásné ránko.
1: Pokud se chystáte strávit víkend třeba na zahradě, tak by se hodilo mít posekaný trávník a ideálně to nechat na někom jiným, než přímo na vás, že jo? Na Hit Rádiu teďka hrajeme o robotickou sekačku Honda Mimo v hodnotě 16 000 korun. Taková malá, tichá, šikovná, ideální na zahradu, zatímco vy si tam můžete pogrilovat, dát si kafe a bejt v pohodě.
0: Malá, tichá, šikovná Honda Mimo. Jak vyhrát? Na našem webu napište hit na náš web na hitradio.cz, který vám vždycky zlepší náladu. Váš oblíbený song, který vás právě dostane z té špatné atmosféry nálady. A když svůj song uslyšíte o víkendu ve vysílání Hit Rádia, tak se stačí do 10 minut dovolat k nám do studia a Honda Mimo, malá, tichá, šikovná, může sekat právě u vás doma.
1: Tak poslouchejte Hit Rádio taky o víkendu a my vám budeme moc držet palce, moc, až to vyhrajete.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz. Snídani šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Radia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartphony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
4: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
5: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: Inovované kuchyně německé kvality v XXX Lutz České Budějovice. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
3: Jedna jízdenka pro celý kraj. To je IDSka. Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
4: Fizomat stavebniny.
5: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
6: Cemix fasáda, trvalá paráda.
5: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
7: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z jižních Čech hlásíte překážku v Třeboni v Budějovické ulici na křižovatce Střebíského. Počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
16: Mami, proč máme všechno od konceptu?
17: To jen se zeptej, tatínka.
18: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
19: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
20: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: One Republic pro lepší ráno 6.53 na Hit Rádiu. Dobrý den.
1: Tak schválně. Kolik rodičů je ideální na jedno dítě? Jasně, asi jste řekli dva a i jeden je někdy dost, protože ne každý má to štěstí třeba, ale v Itálii teďka povýšili. Odvolací soud v Bari oficiálně uznal dítěti tři rodiče. Dva tatínky a jednu maminku a ten rozsudek už platí.
0: Takže máma a dva tátové.
1: Já v tom vlastně vidím takový praktický výhody, protože představ si, že třeba v noci vstáváš k dítěti, všichni si to představme, dítě tam brečí a najednou vlastně ty se nemusíš střídat ve dvou v té péči, ale no, jste tam tři.
0: Ono to většinou je tak, že se tam střídá jenom jeden, jo, u toho dítěte večer. Jo.
2: A ty dva chlapy můžou jít společně na pivo.
0: Přesně.
2: Jo? Ten jeden tam není sám.
0: A ono vlastně třetí rodič funguje už teďka, většinou to bývá babička, tchýně nebo sousedka, takže vlastně pro nás tady v České republice jako nic zvláštního, akorát trošku zvláštní, že teda jsou dva tátové a jedna mamka. Jo? Jaký to má ještě další výhody?
1: Tak Vánoce možná.
0: Ty jo, to je pravda.
2: Dítě dostane víc dárků.
1: No,
0: to je pravda. Od Ježíška, no. Samozřejmě. Třídní schůzky. Tak to je slušná delegace teda, když tam vyrazí všichni v Itálii. Tam možná musí ty lavice jako stuknout. Ale taky si říkám, jak asi bude fungovat takový to, když jako dítě něco chceš a jeden z těch rodičů ti to nechce povolit, jo? Tak máma řekne, hele, jdi si to domluvit s tátou. A ty, já s kterým, ty vole?

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
4: Trenírkárna.cz.
5: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO.
6: Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenírkárna.cz.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
9: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit RADIO na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
12: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Češi souhlasí se zákazem sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Podle posledních průzkumů se pro zavedení přísných opatření vyslovilo 82% populace. Zákaz telefonů ve školách by potom podpořilo 78% Čechů. Ostře sledovaný případ smrti Matthew Perryho má dalšího obžalovaného. Muž, který měl hollywoodskému herci zprostředkovat dodávky ketaminu, půjde do vězení na 2 roky. Připomínám, že představitel Chandlera v seriálu Přátelé zemřel ve svém domě v Los Angeles v říjnu roku 2023. Ruské úřady utahují šrouby, Moskva zakázala zveřejňovat zprávy, snímky a záběry škod způsobených drony. Právě ty se od vypuknutí války šíří především v zahraničních médiích. Za porušení nejnovějších nařízení hrozí pokuta až zhruba 60 tisíc korun. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Parkování v Táboře má dostat jasnější pravidla. Město chce postupně zavést 3 typy parkovacích zón. V centru by se platilo přes den, na sídlištích naopak v noci, aby tu místa zůstala hlavně pro místní. Rezidenti by měli mít i 200 hodin zdarma pro návštěvy. Celý systém ale nevznikne hned. Zavádět se bude postupně během několika let. Končím počasím, taky dneska slunce povětšinou zůstane za mrakem, čeká nás oblačno až zataženo. Naměříme do 15 stupňů a nevyhneme se občasnému dešti.
14: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
15: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
16: My vám stále přejeme hezké ráno.
17: Krásný čtvrtek.
18: Snídaně šampionů.
17: Rozpomeňte se, kdy jste byli naposled u doktora. My samozřejmě doufáme, že teda hodně dlouho ne, jo. Ale rozpomeňte se, jaký máte zážitky třeba z čekárny, jo. A schválně, jestli trumfnete jednu naší kolegyňku. Už za chvíli.
16: Čekám, že přijde hodně zpráv. Počkejte na to, teď Lady Gaga na Hit Radio. Hezké ráno.
19: Hit Radio Factor.

0: Pět minut po sedmé ladíte Hit Radio, přejeme krásné ránko.
1: Před chviličkou jsme říkali, ať si vzpomenete na své zážitky od doktorů a z čekáren, a nebavíme se o tom náhodou. Naše social kolegyně Sapča nám dneska psala, že už třetí den sedí v čekárně u doktora, a uvědomili jsme si jednu věc, že ty čekárny jsou opravdu takový jako prokletý a dost zvláštní místo, jo? Protože tam vždycky nastanou nějaký bizarní situace. A právě ta Sapča, ona tam přišla třeba ráno a odcházela v 7:30 večer, protože ten její doktor si se všema hrozně povídá, hrozně to natahuje, zdržuje, dokonce prej Sapči teta, ta si tam nosí rybářskou židli, že už s tím jako počítá.
0: Já jsem rád, že jsi to vysvětlila, protože jsem si říkal, proč tam teda už je 3 dny v kuse, jakože nevíde východ, nebo...
1: Je to takhle, a jako ta rybářská židle, ta mě teda hodně překvapila, musím říct.
0: No, rozhodně asi každý z nás zažil v čekárně nějaký takový trošku bizárek, na tom se shodnem. Neklepejte, vyčkejte na příchodu sestry. To je asi na dveřích všech ordinací, si myslím. No a přesně, je to takový. A já bych jenom tohle, a já bych jenom tohle. A já jsem takhle jednou seděl a říkám, já taky potřebuju jenom vyšetřit. Jo, a to je jenom tohle. No a jednou jsem byl takhle v čekárně a pán, který tam čekal staršího věku, už to nevydržel. A do ženy, která přišla a klepala tam, se extrémně pustil. Jo? Ta atmosféra v té čekárně byla taková, jak to říct, dala by se kraje takzvaně. A já jsem jako usoudil, že je lepší odejít a přijít jindy, jo? Protože to, co se tam dělo, to byla šílenost. Takže zážitek z čekárny já mám. Co, David, něco speciálního?
2: Dlouho bych vzpomínal, ale je teda pravda, že tu ceduli neklepejte, počkejte na příchod sestry, přečtu vždycky až potom, co zaklepu, a pak si připadnu jako největší jouda. No.
0: Tak já nevím, jak jako velkým písmem to tam mají ty doktoři dávat na ty dveře. Mně přijde, že čím jsem starší, tak tím to je větším písmem, že ty lidi opravdu to nechápou a jsou třeba jako tady David, nevím, a klepou, jo? A až teprve pak si to přečtou, tak já nevím.
1: Co vy? Co jste bizarního zažili vy v čekárně? To nám dejte vědět, to nás zajímá. Klidně formou hlasovky, ať to slyšíme.
0: No a samozřejmě budeme rádi, když se připojí i lékaři, když to budeme mít takzvaně jako z první, jo? Z toho, spoza dveří. 777-937-777, to je číslo, kam můžete nahrávat hlasovky přes WhatsApp. A nebo nám to napište normálně, klasicky zprávou, pokud se vám nechce hlasovka nahrávat. Vrátíme se k tomu teď. Další skvělá muzika, tohle je Lenny Kravitz, Fly Away, na Hit Radio v 7:08. Hezké ráno.

0: Jeden z rychlejších kousků ve vašem playlistu, ten máte uložený jako Hit Radio, Mikolas Josef. Ferrari, 7 hodin, 14 minut. Krásné ráno.
1: Co bizarního jste zažili v čekárně nebo ordinaci u doktora? K tomu jsme se dostali díky naší kolegyně Sabče, která má zážitku od doktora až, mají tam u nich jednoho hodně speciálního doktůrka. Nicméně, jak jste na tom vy?
0: Přišla nám třeba hlasovka od Jany přímo z ordinace.
2: Dobré ráno, já vás zdravím z ordinace, kterou teda za chvilku otevřeme. Chtěla bych říct, že my teda na dveřích ordinace už dávno cedulku neklepejte nemáme, protože to je úplně zbytečné. Takovým pacientům, kteří zaklepou a říkají, sestři, já chci jenom, říkám takzvaní jenomy, protože ze slovíčka jenom je věta, která trvá třeba 3-4 minuty a ono to opravdu zdrží nás v práci a ruší hlavně lékaře, který je vevnitř v ordinaci a mezi těmi zvoní pacienti, telefonují, kteří prostě nevydrží na telefonu a pak tvrdí, že jim ten telefon nezvedám, zatímco já řeším třeba pacienta ve dveřích a tak dále, a tak dále.
0: Tak tady to máme z té druhé strany, takzvaně spoza dveří.
1: Spoza dveří, ale co klienti nebo nemocní?
0: Jako pacienti, myslíš,
1: pacienti.
0: Jo? Pacienti.
3: Klient. Další klient, prosím.
0: Další klient.
1: Tak já nechtěla říct,
0: tady nejseš na přepážce v bance.
1: Tak Hanka píše. Vedle mě seděl pán, co si do čekárny přinesl vajíčkovou pomazánku v létě a ještě si ji tam mazal na rohlíky. Skvělý.
3: Tak to je trošku k tomu tématu, co jsme řešili včera, že jo?
0: Co myslíš teďka?
3: To jídlo v kancelářích.
0: Jo, jídlo v kancelářích, no, jasně. Tak pak tady je taky Adam. Jeden děda u nás v čekárně komentuje každého, kdo přijde. Ten nevypadá dobře a ten tohle a ten tamto a podobně. To je super.
1: Bobina. To, co zažívají hlavně sestřičky zpoza druhé strany dveří, věřte mi, to ani radši nechcete vědět. Ono stačí jen, když 900 tisíckrát denně slyšíte, že já chci jenom a pak má sestra chuť spíš fyzicky ubližovat, než pomáhat. Takže tam to máme jako k té první hlasovce.
0: To je bomba. Mně se líbí, že to slovo jenom, který než ho vyslovíš, neuplyne ani vteřina, tak ve finále znamená třeba 12 minut, jo. 15, 20, půl hodiny. A taky píše Terka, dobré ráno, já nemám příběh z čekárny, ale z ordinace. Když jdu jednou za rok na prevenci k ženskému lékaři, vždy jsem dopředu obrněná, s čím zase přijde. Jelikož pan doktor se hrozně rád povídá a tak prohlídka, která je za 10 minut hotová, se někdy protáhne i na půl hodiny. Nejraději vypráví vtipy, když má zabořenou hlavu tam dole. A to jsem vždycky na mrtvici. Krásný den.
1: Jako žena soucítím a nechtěla bych tohle zažít, takovouhle debatu tam.
0: Tak my vám děkujeme za vaše zprávy, za vaše historiky z ordinací, z čekáren. A jestli bych mohl, já bych jenom zahrát jenom písničku. Šlo by?
1: Jenom.
0: 4 minutky, jestli zvládnete. No. Zayn a Sia, Dusk Till Dawn na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
1: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
6: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
5: Fakt?
6: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
5: Tak jedeme.
6: Auto ESA, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
5: Kdo na to jde
6: od lesa, koupí auto od ESA.
7: Jižní Čechy, to je opravdová láska. Objevte kraj příběhů, historie a kultury. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích nabízí vše v jednom. Interaktivní výstavy a akce pro děti i dospělé. Hravé expozice přírody, archeologie a národopisu nebo vzdělávací programy. Jihočeské muzeum, to je srdce regionu pohody. www.muzeum.cb.cz.
8: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Na Krétu přímo z Českých Budějovic, exkluzivně na českém trhu pouze u Exim Tours. Užijte si dovolenou s All Inclusive už od 9 990 korun. A navíc z Českých Budějovic můžete letět do dalších 5 oblíbených destinací. Vyberte si svůj last minute zájezd ještě dnes. Více na eximtours.cz.
10: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
11: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
12: Fakt? A kam pojedeme?
11: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
12: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
11: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
13: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolyhrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
14: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
15: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z jižních Čech hlásíte uzavírku silnice v Písku na křižovatce ulic 17. listopadu a Harantova. Probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné.
16: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Rádio Faktor.

0: je skvělá novinka od Ale Farben Baby Goodbye na Hit Radio v 7.31. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: O botasky z Lidlu je velký zájem, limitovaná edice se rychle vyprodala a překupníci už nabízí tenisky na internetu, chtějí za ně i dvojnásobek původních 2000. 2200 gramů, taková je hmotnost obřího rubínu, který našli v asijské Barmě. Z hlediska váhy představuje fialovo-červený drahokam druhý největší nález svého druhu v této asijské zemi. Pivo je zdravější, než se doposud myslelo, obsahuje totiž větší množství vitamínu B6. Ten si tělo nedokáže samo vytvářet, je důležitý pro mozek, krev i imunitní systém a nachází se v široké škále potravin.
0: To je zajímavá informace.
3: Pro pány převážně.
0: Takhle, jak s touto informací naložíte, necháme na vás.
2: Víkend se blíží.
0: Prodáváme, jak jsme nakoupili, tak o nadcházejícím víkendu s doplňováním vitamínu opatrně, ať nemáte nakoupeno vy. Můžete u nás nenakoupit, ale získat další dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni 2026. Tak kdo byste chtěl na tuto spektakulární show vyrazit, pište Chci soutěžit na 777 937 777.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. Tohle je Hit Radio v 7 hodin 35 minut. A tohle je další šance vyhrát dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni 7. srpna 2026.
1: Rychlá pětka.
0: Tak, a o další dvě vstupenky se zasoutěží Lucie. Lucko, krásné ráno.
2: Ahoj, dobré ráno.
3: Ahoj.
0: Dobré ráno, Lucie z Kroměříže, tak by si udělala výlet do Prahy. Co ty a Marek Ztracený?
2: Máme ho rady, máme.
0: To je dobře. A nějakou písničku nejoblíbenější, kdybyste měli vypálit takhle z hlavy?
2: Asi Naše cesty, že holky?
0: Naše cesty, souhlasím. A slyším, že tam máš pomocnice, teda říká Žolky, jak se jmenují děvčata?
4: Izzy, Jule.
3: Ahojky.
0: Ahoj, holky. No tak pojďte pomoct mamce vyhrát ty lupeny na Marka Ztraceného.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Jak se jmenuje křestním jménem současný americký prezident?
2: Donald.
0: Přesně tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Holky, budete vědět, které zvíře je známé tím, že spí hlavou dolů?
4: Je to týr.
0: Ano.
4: Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Který měsíc v kalendáři je v pořadí 5.
2: Teďka květen.
3: Ano.
0: Je to tak?
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se jmenuje postavička námořníka, který získává sílu ze špenátu?
2: Ne, Pepek.
3: To byla hádka.
0: Tak, dopadlo to. Tak a teďka poslední, 5. Trošku počítací otázka.
3: Kolik kilogramů má 1 tuna?
2: Tisíc. Dobře.
0: A 1000 správně. Vy jste neuvěřitelný, holky.
3: Holky, gratulujeme.
2: Děkujeme moc.
0: Není zač, tak 2 vstupenky na Marka Ztraceného a na Letenskou plaň. Posíláme, zeptám se, Lucie, s kým půjdeš?
2: Prosím?
0: S kým půjdeš na koncert?
2: No, my asi budeme muset přikoupit teda 2 vstupenky, aby jsme šli celá rodina, no.
0: No, David...
2: A nebo ještě zasoutěžit jednou.
0: A nebo zasoutěžit, tak třeba to klapne zítra. Opět o 7:30 v rychlé pětce, jo? Tak musíme, mějte se krásně, děkujeme za soutěž a zase někde na Hit Radio. Ahoj.
2: Tak jo, díky, čau.
3: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Možná to máte podobně jako náš David tady a je to vaše oblíbená Chci zas v tobě spát na Hit Rádiu v 7.42. Hezké ranko.
1: Je to přesně rok, co máme papeže Leva 14. A já musím říct, že je to celkem frajer. To už jsme mohli pozorovat jako i v minulosti. Ale teďka ho vyfotili v sutaně, v takovém tom rouchu jeho. Jo. A čekali byste, že dole bude mít něco úplně jiného, než tam měl. Měl tam tenisky, na nohou.
2: Jo.
1: Tak to jsem nechtěla, pardon, dobře, ano, chápu. Měl tam bílý značkový tenisky a já jsem si v ten moment řekla, jak mám vlastně jako předsudky, jo? Že bych čekala nějaký jarmilky, nějaký střevíčky, něco, co se hodí k tomu rouchu a on je úplně normální a to je boží.
0: Mně se je to boží. Mně se líbilo, nebudeme říkat tu konkrétní značku, ale stačí říct, že na těch teniskách byla fajfka, že to je opravdu jako certifikovaný papež. To je jako opravdu, že ten lev je na svém jako správném místě, jo?
1: Echt papež, prostě.
0: Jo? Nicméně já jsem tady našel na stránkách Vatikánu, konkrétně tady k tomu větu, jo? Nebo informaci. Není nějak extravagantní ten, kdo si oblékne předepsané liturgické roucho. Ani tým nedává najevo jakousi svou politickou příslušnost. Přijmout to, co se pro jistou příležitost patří, je projevem pokory. Amen.
3: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr s oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
6: Tak teď je ten správný čas.
5: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
6: Nejvyšší výkupní ceny.
5: Peníze i hned na ruku.
6: Vše vyřídíme za vás.
5: Přebereme záruky.
6: Nabízíme i možnost protiúčtu.
5: Přijeďte.
6: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
5: Tým Autocentra Davokár.
7: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
8: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Znervózňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
14: Máte rádi dobré jídlo nebo vás baví vařit? Potravinářský veletrh Czech Food Expo startuje 14. května na výstavišti České Budějovice. Nově cestování za jídlem, opět kuchařské show. Speciální hosté kuchaři Jan Albrecht a Ondřej Slanina, cukráři Lucie Charvátová a Vojtěch Vrtiška. Czech Food Expo od 14. do 17. května na Českobudějovickém výstavišti. Více na www.vcb.cz.
15: www.vcb.cz.
16: Hele, vyšla nová kaplinka.
17: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
16: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
17: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
16: Jasně, romantický útěk v praxi.
18: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
19: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz Trhové sviny.
2: Květen
9: až září 2026, jižní Čechy.
2: Divadlo na návsích, na vodních plochách, v zapomenutých domech, bývalých pivovarech, ubytovnách.
9: Festival, který nespěchá. Slow Festival.
2: První oficiální ročník divadelního festivalu Jižní Sféráz.
9: Festival pořádá jeho české divadlo a výhodné vstupenky jsou již v prodeji.
15: Jižní Sféráz 2026. Divadlo, které se bude hrát všude kolem vás.
20: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo gambrinus patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
21: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Českých Budějovicích v ulici Jaroslava Haška narazilo nákladní auto do dopravní značky. Počítejte s omezením provozu a s menším zdržením.
22: Mami, proč máme všechno od konceptu?
23: To jen se zeptej, tatínka.
24: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
25: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
26: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 7.55, posloucháte čtvrteční Hitrádio, hezké ráno. Nejhledanější výraz na internetu a nejhledanější věc v reálném světě je lebka svaté Zdislavy. Možná jste o tom slyšeli, myslím si, že určitě. Z baziliky v Jablonem v Podještědí zmizela lebka svaté Zdislavy. Co je teda úplný bizár, že zloděj nechal šperky i zlato jen tak ležet a vzal právě jenom tu lebku. Prostě jí čmajznul.
1: Prostě na co chtěl jako lebku zrovna?
0: Nevím, jako jde mi z toho hlava kolem teda. Nedokážu to vymyslet jako k čemu. Tak může zkoušet třeba být či nebýt doma.
2: Nebo se může snažit tu lebku prodat na černém trhu se starožitnostmi.
0: Mm-hmm. Třeba. A nebo těžítko prostě.
2: To by bylo docela drahý těžítko.
0: Ale je to zvláštní, já o tom fakt přemýšlím od včerejška, když si říkám, že takovej hlav jsou plný hřbitovy, tak proč zrovna potřebuješ jako hlavu?
1: Možná chtěl nějaký speciální vývar
0: svatý
1: prostě.
0: Svatý Zdislavy, no. Já nevím, já jsem teda viděl, na internetu koluje video té lebky, jo. Já si myslím, že spíš by pomohlo video toho muže, jo, než té lebky. Když jsem teda odborník, tak já nevím, no.
1: Co mi přijde ale hrozný, my jsme zjistili ještě, že Zdislava, teda svatá, je patronkou českého národa. Mm-hmm. Takže my jsme vlastně přišli kolik? 2 dny před startem mistrovství světa v hokeji o patronku českého národa teda.
0: Takže to není náhoda třeba.
2: Tak když vypadneme, tak aspoň to máme na co svít. No.
0: Ale třeba, já nevím, tak někde se to dělá takhle, jo. Hele, my tady na chvíli zasneme. Vy ji tam vrátíte a budeme dělat, že se nic nestalo.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Fanoušci baseballu, další zápas je tady. Domácí tým Sokol Hluboká přivítá dalšího soupeře v domácím prostředí sportovně relaxačního areálu Hluboká nad Vltavou. Přijďte fandit, staňte se věrnými fanoušky a získejte exkluzivní výhody. Napínavé zápasy i bohatý doprovodný program, to je baseball na Hluboké. Více informací a rozpis zápasů na baseball-hluboká.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Čeká nás počasí jako na houpačce, nakonec jak už jsme letos zvyklí. V druhé polovině týdne počítejme s deštěm, který zase příští týden nahradí jasná obloha se sluncem. Pršet bude o víkendu především na Moravě a ve Slezsku, kde by mohlo napadnout až 50 mm srážek. Naopak poneděli počítejme se sluncem a teplotami kolem 20 stupňů. Ruské drony vůbec poprvé od invaze na Ukrajinu zasáhly Užhorod, město, které leží méně než kilometr od slovenských hranic. Podle úřadů šlo o dosud nejmasivnější útok na Zakarpatskou oblast. Slovensko kvůli bezpečnostní situaci uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Peníze, vandalství nebo sekta, vyšetřovatelé se nemohou shodnout, co bylo motivem krádeže lebky svaté Zdislavy. Vyšetřovatelé na internetu sdíleli fotografii z místa činu, o pomoc žádají veřejnost. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Na Českobudějovickém výstavišti začíná hobby. Tradiční výstava pro kutily a zahrádkáře nabídne sazenice, nářadí, vybavení pro dům i zahradu, dětský svět, kontaktní zoo ze safari resortu Hluboká u Borovan i rady pro pěskytele. Dneska bude otevřeno od 9 do 6. Nepřijdeme o autogramiádu Jakuba Smolíka a v pivovarské zahradě zahraje Budvarka. Jestli razíte na hobby, nezapomeňte na deštníky. Předpověď na jihu slibuje oblačno až zataženo s občasnými přehánkami a teplotami do 15 stupňů.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: Dobré ráno, šampione.
5: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
6: Jsme tady pro tebe.
5: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Ahoj, hezký ráno.
4: Krásný čtvrtek vám přejeme, ahoj.
8: Snídaně šampionů.
7: Minutu po 8 rozjíždíme třetí třetinu čtvrteční snídaně. Hrozně to letí ten týden, co?
4: Letí to dost teda, tak ne, snad
7: neskutečný,
4: i vám.
7: Neskutečný. Tak vám přejeme hezké ráno, no a co by vás mohlo zabavit v dalších minutách? To jsou samozřejmě hity Simple Plan, Welcome to My Life. Tak pojďme na to.
0: Hit Radio Factor. Yeah.

0: Welcome to my life, tohle jsou Simple Plan. 8 hodin 5 minut posloucháte Hit Radio, krásné ráno. A v České republice se rozmohl takový, no jasně, nešvar. Lidé začali používat názvy svých Wi-Fi sítí jako veřejnou nástěnku. Jako vzkazy sousedům. A mně to přijde naprosto geniální. Jo? Co jsem tady četl, objevuje se tady třeba stiš tu televizi v noci, anebo slyším vás, až v ložnici více snažte.
1: Já jsem tohle zažila teda. Ne, že bych já si s někým vyřizovala účty, ale někdo se mnou. A předpokládám, že to bylo na zpěv, když jsem fakt hodně řvala, jo, takový jako tvrdší songy, a byla tam Wi-Fi na Nervitak. A předtím tam ta Wi-Fi, nebo takhle, Nervitak, jo. A předtím tam ta Wi-Fi takováhle nebyla. Takže si myslím, že to určitě bylo na mě, no.
0: To přijde fakt skvělý, no. Že jako místo nudných názvů, jako nevím, TP-Link, jako 2213, tam prostě střelíš. Já si pamatuju jednou, takhle jsem potkal Wi-Fi, která se jmenovala Jednou tu pravou najdeš.
1: Ježíš, to je hezký.
0: A teďka nevím, ono se to dalo vyložit jako víc způsoby, že samozřejmě ty tě napadl ten hezký jako důvod, způsob. No. Ale já si spíš myslím, že to bylo vzkaz pro někoho, kdo se snaží připojit na nějakou jako Wi-Fi zadarmo, víš, a že to je, hele, jednou tu pravou najdeš. Ale ta byla zaheslovaná samozřejmě, takže tam se ten člověk úplně nechytal, no. Tak by nás zajímalo, a vy, kdo nás posloucháte, jestli je nějaký takový vzkaz, který byste takhle jako, je to vlastně anonymní, ty nezjistíš, jako z jakýho bytu ta Wi-Fi je, že jo?
1: No, kdybyste chtěli prostě něco vzkázat sousedům pomocí Wi-Fi, tak co by to bylo, co byste tam tak jako napsali?
2: Ta Wi-Fi Nervitak mohla být teoreticky i vzkaz mezi dvěma partnery, že jo?
0: Třeba.
1: Třeba, no.
0: Tak co byste vzkázali vašim sousedům? Pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp. Můžete se taky nabourat na naši firemní síť tady a dát nám to normálně na interní disk. A nebo nám to můžete poslat klasicky SMS-kou nebo zprávou. My k vám posíláme další hity Lukas Estrada, Close Your Eyes. Hezké ráno.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Tohle je Miley Cyrus, End of the World. Za 2 minuty 8:45. Michal Jasminovic s vámi, přejeme krásné ránko. Řešili jsme, že lidé si z názvu Wi-Fi sítí dělají veřejnou nástěnku. Posílají tak vzkazy ostatním sousedům. A zajímalo nás, jak máte pojmenovanou Wi-Fi vy, nebo jaký vzkaz byste do názvu Wi-Fi sítě dali?
1: Děkujeme za všechny zprávy, které jsou fakt dobrý. Petr třeba napsal, nehulte tu trávu furt 10 a po 22. nepotřebuješ vysávat.
0: To je skvělý. Tam bych napsal, taky bych takhle si zařídil vyplnu a napsal bych tam něco třeba s praním, jo? Že po 22. se nepere.
1: Ano, my to máme u nás, my bydlíme v 5. patře a ze 6. pořád slyšíme, jak perou ještě ve 3 ráno.
0: Přesně. Takže... Ondra píše, ahoj, já mám Wi-Fi jako pozorovací vůz 3 a jak jsem potkala sousedku, byla přesvědčena, že někdo u nás musí vyrábět drogy, protože v okolí je nějaký pozorovací vůz policie, který nás poslouchá.
1: Týna, ahojda. Moje Wi-Fi by se mohla jmenovat Nečuť tak, mám venku prádlo. No a to taky, no. Když sousedí kouřej, teďka ti to přesně jde na to prádlo na tom balkoně, to je dost nepříjemný.
0: Dobrá inspirace, děkujeme za inspiraci, tak je tady hlasovka od Ivy.
2: Ahoj, tak moje Wi-Fi, no. Pro sousedy by se asi jmenovalo v neděli při debatách zavírej okno. Není nic lepšího, než když si takhle v neděli sedneš na terasu, chceš si přečíst v klidu knížku, uvaříš si k tomu kafe a posloucháš politickou debatu.
0: To je fakt. A ještě hlasovka od Radka třeba.
3: Dobré ráno, rádio. Tak jeden z mých vzkazů by byl, se kterým se potýkám delší dobu u nás. Odpadkové pytle patří do kontejneru.
0: Souhlasím.
1: To je téma taky všude, no.
0: Souhlasím. Takže možná jsme vám dali nějakou inspiraci, jak si Wi-Fi pojmenovat, nebo že vás to vlastně třeba ani nenapadlo, jo? Tak teďka úplně vidím, jak prostě projíždíš městem a jsou tam ty Wi-Fi, nehul po 10. Teďka neper po 10. Mě by zajímalo, tak jako čistě do větru, jak byste, vy do nás posloucháte, pojmenovali Wi-Fi síť, kdybychom byli vašimi sousedy my tři. Tak schválně.
1: A je.
0: Napadá vás něco?
4: Buď trochu vtipnější, Michale.
0: Poetika, hezké ráno.

0: Tohle je Poetika, taky čtvrteční Hit Radio. Za malou chvíli další parádní muzika, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, taky třeba Linkin Park. No a pro vás, kdo nás sledíte za volantem, taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, kde to ve čtvrtek ráno stojí.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Zaostřeno na region s Jihočeskou hospodářskou komorou.
6: Chcete svoje zaměstnance školit levně, jednoduše a bez starostí? Poslechněte si zajímavé povídání s projektovou manažerkou Olgou Baker a ředitelem Takonova Production Martinem Markem.
5: Celý rozhovor najdete na našem webu a na radia.cz.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem?
9: Nebo snad první hrad z písku na pláži?
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 kilometrů nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
12: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: Bezpečnost ve škole, kyberšikana a rizikové chování, právní odpovědnost učitelů. Tato témata otevře konference Bezpečí pro školu 15. května České Budějovice. Více na asteria@agentura.cz.
15: Na pohádkovém koberci?
16: Přímo do pohádky koberců.
15: Rodinná firma koberce Strna Klišov?
16: To jsou kusové koberce z celého světa.
15: Metrážové koberce a běhouny?
16: Kvalitní PVC v rolích?
15: Či vinylové a plovoucí podlahy?
16: Odborné poradenství?
15: Profesionální podlahářství?
16: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
15: Více na koberce@strnat.cz.
16: Pro každého dobrá rada

0: Servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz
1: Koberce Tábor Měšice.
2: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
1: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
2: Dále kusové koberce i PVC.
1: Bytové doplňky, nábytek
2: a matrace pro váš zdravý spánek.
1: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase z Českých Budějovic na Kaplici za sjezdem z D3 u Krasejovky. Probíhají stavební práce, doprava je vedena Kyvadlově jedním pruhem.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Faktor.

0: Tak je 8:30, posloucháte Hit Radio, kde dohrála Taylor Swift. S váma Jasmin, Michal a taky David, který pro nás má
1: ranní update.
2: Čeští házenkáři si na světovém šampionátu nejspíš nezahrají. Po včerejší prohře s Francií téměř ztratili naději na vysněný postup. Český výběr v brněnské hale podlehl favoritovi 26-37, odveta se hraje v neděli. Češi omezují cestování, před letními dovolenými se začíná projevovat dopad války na Blízkém východě. Cestovní kanceláře podle posledních zpráv registrují zhruba čtvrtinový propad. Už zítra to všechno začne, startuje další světový šampionát v hokeji. Češi do něj vstoupí zápasem proti Dánsku. Připomínám, že loni jsme vypadli ve čtvrtfinále se Švédskem.
0: Tak se těšíme, zítra teda s Dánskem v kolik?
2: Je to 20 hodin a 20 minut a já jsem našel takovou zajímavost, že naposledy, když Češi vstoupili do turné utkání s Dánskem, tak nejenže vyhráli 2-0, ale na šampionátu v roku 2012 jsme získali bronzové medaile.
0: Mm-hmm. Takže zítra večer všichni stras u obrazovek. Teďka už C-Block, So Strung Out na Hit Radio.

0: Tohle jsou songy pro vaše lepší ráno, PH Electro na Hit Radio. S vámi Michal, Jasmin a David. Krásné ránko přejeme.
1: Je tu novej pracovní trend, který upřímně zní jako český pracovní trend. Mm-hmm. Najdeme se v tom možná někteří Češi. Lidi přijdou ráno do kanceláře, chtějí, aby je viděl šéf, že tam jako jsou nastoupený, tak si udělají to kavčo, ukážou se a pak jdou zase domů, jakože na home office, ale podle mě tam nic nedělají.
0: Mm-hmm. Mám s tím jistou zkušenost.
1: Jo.
0: Mám s tím jistou zkušenost, nemůžu říct, ve které práci to bylo, ale dělával jsem to. Co ty, Jasmin?
1: Jako myslím si, že ne. Nenaskytla se mi ta příležitost, co Davidovi.
2: Takhle u moderátorů je to trošku komplikovanější, protože kdyby u toho mikrofonu stál jenom hrnek s kafem, tak by si myslím dřív nebo později si toho šéf všimnul. No.
0: Říkala umělá inteligence David. No tady David vlastně vůbec není.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Baumax slaví 10. narozeniny.
9: 10

0: Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na Baumax.cz.
2: Tati, ETFF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
7: Auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 kilometrů nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
11: Bezpečnost ve škole, kyberšikana a rizikové chování, právní odpovědnost učitelů. Tato témata otevře konference Bezpečí pro školu 15. května České Budějovice. Více na asteria@agentura.cz.
12: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krůtí prsní řízky 500 gramů za trvale sníženou cenu 119,90. Nebo vepřová kýta řízky za trvale sníženou cenu 159,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.

0: Tohle je Plamen na Hit Rádiu, Kateřina Marie Tichá. A schválně, vy, kdo nás sladíte, pojďte si vzpomenout na SMSky od vašich dětí. Určitě tam najdete nějaký speciální poklad, něco roztomilýho, drzýho, vtipnýho, nebo opravdu echt divnýho. A právě takováhle SMSka vám teďka může hodně přilepšit.
1: Když si na nějakou takovou SMSku od vašeho dítěte vzpomenete, tak nám ji můžete poslat na web Hit Rádia a díky tomu soutěžit s Tesco Mobile a vyhrát smartfony pro celou rodinu. 4 telefony a taky každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
0: Hezký, to je týdenní výhra, kterou každý týden jeden z vás získá. A mimo to každý den někdo z vás vyhrává denní výhru karetní hru Surikarty. Tak když nám napíšete na web Hit Rádia nějakou šílenou SMSku, kterou vám poslali vaše děti, tak můžete tohle všechno vyhrát.
1: V soutěži pokračuje dál a zároveň denní výhru vyhrává tentokrát Verča a jí napsala dcera zprávu, jo. Ani tě nevidím a cítím, jak jsi toxická, tvoje dcera. Což jako takhle, není to vůbec hezká a milá SMSka, ale zase jí zařídila výhru, Verče, že jo? Takže vlastně všechno špatný pro něco dobrý, jak se říká.
0: Tak pokud byste si taky takovouhle SMSku od vašich ratolestí chtěli přivydělat, stavte se na webu hitradio.cz, kde najdete komplet detaily a podrobnosti.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Hit Radio Faktor.

0: Tohle je čtvrteční hit radio Ed Sheeran chvíli před devátou a to znamená, že se s vámi jdeme pro dnešek rozloučit.
1: Slyšíme se zítra zase od 6 do 9, i když teda bez Michala vlastně.
0: Já odjíždím, dáme pán vesmír Beskydy, takže se možná potkáme někde po cestě do Beskydy.
1: Tak
0: do
1: už Beskydy, neprovokuj, no dobrý.
0: Tak užijte si víkend, komu třeba taky začíná dneska, nicméně zítra si to užijte tady s Jasmin a s Davidem, no a zvládněte čtvrtek.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Komplikace v dopravě hlásí České Budějovice, ulice Jaroslava Haška. Nákladní automobil tam narazil do dopravního značení, dávejte na to pozor. České Budějovice, ulice Karolíny Světlé, tam se srazili dva osobáci a největší komplikace je aktuálně na Dlouhé louce před sportovní halou. Měla by tam být vážná dopravní nehoda, při které došlo ke zranění. Na místě složky IZS tvoří se dopravní zácpa. Průměrná rychlost je právě teď 20 km v hodině. Šťastnou cestu a budu rád taky za podrobnosti, které nám můžete volat na 800 800 101.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Nákupy v onlineshop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Do Beny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Beny.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Nadcházející víkend bude deštivý a chladný. Vydatně pršet bude hlavně ve východní polovině Česka, a to především v neděli. Teplotní maxima budou mezi 11 a 17 stupni. Oteplení nad 20 stupňů očekávají meteorologové až v příštím týdnu. Karlovarský kraj podepíše memorandum o spolupráci s vězeňskou službou. Ta nabídla možnost využít část odsouzených na pomoc při situacích, jako jsou povodně nebo požáry. Zhruba 100 vězňů, kteří jsou ve věznicích v Karlovarském kraji, by bylo k dispozici také organizacím kraje. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové dnes začíná první z pěti výluk. Budou až do 27. května na tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji. Místo vlaků budou jezdit autobusy. Ne všechny spoje, ale budou mít zajištěné návazné přípoje. No a fotbalisté Slávie ve třetím kole prvoligové nadstavby porazili doma Jablonec 5-1 a obhájili titul. Dva zápasy před koncem soutěže mají v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu. Červeno-bílí si zároveň opět zajistili účast v hlavní fázi Ligy mistrů.
0: Ledoví muži stále úřadují, za námi chladné ráno a ani odpoledne se moc neohřejeme. Teploměr ukáže mezi 11 a 14. Místy počítejte i s přeháňkami nebo občasným deštěm.
1: Hit Radio Faktor.
0: Dva čtvrtky po sobě si hráli na pátky. Dva týdny po sobě jsme si vyzkoušeli, jaké to je chodit do práce jen 4x. Nebylo to vůbec špatný, co? Dneska bohužel klasický čtvrtek, takže ještě to budeme muset vydržet. 9 hodin skoro 2 minuty, s vámi klasický Matyáš, zdravím vás, díky, že nás ladíte, a tady jsou hity pro vás, Black Eyed Peas.

Posloucháte Hit Radio Faktor, Coldplay. Já myslím, že tenhle ten song dokáže nabít pozitivní energií, kterou tak nějak všichni potřebujeme. 9 hodin 12 minut, chci se vás zeptat, taky vám byla dneska ráno zima, nebo jsem byl jedinej? Já se přiznám, já jsem znovu vytáhnul zimní bundu, dokonce jsem si tady ve studiu lehce zatopil, takže březen za kam navlezem, duben ještě tam budem a květen topím jak kreten. Každopádně svátek má dneska Bonifác, což není úplně populární jméno. V Česku by mělo být asi 65 nositelů tohoto jména a průměrný věk 12 let. Bonifác je ale posledním z tříčlenné skupiny pověstných, studených, zmrzlých nebo ledových mužů, což vysvětluje tu zimu, o který jsem tady mluvil. Ale co je nejdůležitější, a já bych řekl, že přímo zásadní, to je to, že svatý Bonifác je patronem pivovarníků, jo? Tak ať nám to české pivo stále tak dobře ochraňuje. Za chvilku 9:45, doufám, že u vás všechno v pořádku. My si teď dáme hit, který je takzvaně na pohodu. Užijte si ho. Señorita.

0: Šinesky možná a vy se možná chystáte na českobudějovické výstaviště. Právě dnes na budějovickém výstavišti začíná 33. ročník výstavy Hobby a zároveň také 4. ročník Národního potravinářského veletrhu Czech Food Expo. Na co se můžete těšit? Brány areálu se otevřely v 9 hodin, tedy před malou chvílí, a vy si můžete vybírat nejen z bohaté nabídky sazenic a květin, ale také získat rady k jejich pěstování od zástupců Českého zahrádkářského svazu nebo od uznávaného zahradníka Vlastimila Šindeláře. Nebude chybět zahradní technika ani inspirace pro dům a bydlení, děti si užijí zábavu a zároveň se něco naučí v dětském světě Hobby. Vařit, smažit i péct se bude v pavilonech T1 a Z. Dnes návštěvníky čekají nejen regionální recepty, ale také speciality rakouské, francouzské a maďarské kuchyně. Zájemci se mohou přihlásit také do školy grilování ve venkovní grillzóně a vídeňské kuchyni bude věnovaný prostor mezi pavilonem Z a T. Vstupenky i podrobný program najdete na webu vcb.cz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenir

0: domácí webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
5: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
4: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
5: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
4: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energy Pel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energy Pel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
8: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
9: Hele, vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru. To je zase průšvih.

0: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
2: Leze, leze, bože, leze. Nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
3: Sunex.
2: Sunex.
3: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz. Hit Radio.
4: Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
5: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
3: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.
6: Hit Radio.
7: Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in time?

0: 9.34, Hydrádio Faktor s vámi a doznívá Ray Dalton. Kdo z vás zažil devadesátky, ten si určitě vzpomene, jak to tenkrát chodilo na diskotékách. U vstupu se vždycky tvořila fronta lidí, že jo, byl tam sekuriťák. Pak jste otevřeli dveře, pohltila vás ta dýmová clona. První, co jste viděli, to byla obří diskokoule, co se točí nad parketem a odráží se od lesklé podlahy. Na baru tekla většinou zelená proudem a z repráku duněl hit What is love? A tohle byl okamžik, kdy vám došlo, že večer může začít. My se do tanečních klubů 90. let vracíme v novém díle podcastu Vypalovačka. Markéta Rachmanová a její kolegové z Hydrádia 90. totiž probírali populární Eurodance.
1: V tom Eurodance bylo celkem jedno, kdo v té kapele je.
2: A jestli umí zpívat.
1: Takhle jako musel umět aspoň trošku se prezentovat, musel nějak vypadat, musel se umět hejbat. Jestli to umělo zpívat, neumělo to zpívat, to už bylo celkem jedno, protože většinou za to zpíval někdo jiný.
3: To hejbání bylo jako zásadní, protože vedle toho, že jsme to poslouchali z rádia a na diskotékách, tak samozřejmě k tomu byly videoklipy, které byly obrovsky barevný, byly plný neonů a hlavně většina těch videoklipů byly fakt taneční. Takže tam byly opravdu ty groupies, který tam prostě jako jeli ty choreografie, který potom jsme jako s holkama na hodinách těláku jako zkoušeli taky a úplně to nešlo, ale jako měli jsme pocit, že děláme něco, co dělají tu Unlimited třeba.
1: Dokonce mám pocit, že vlastně ten tanec byl ten stěžejní. Mm.
2: No, neděv se tomu, protože oni, když potom měli nějaké vystoupení, tak to všechno jelo na playback a jediný, co mohli prezentovat, byl ten tanec.
3: Byl ten tanec.
0: Přesně tak. Co zavzpomínáte s námi na Eurodance? Poslechněte si nový díl podcastu Vypalovačka, který najdete na všech běžných streamovacích platformách. Tohle sice není Eurodanceovka, ale je to song, na který jsme v devadesátkách taky pařili. Cher a její Believe. Hezké dopoledne.

0: Tenhle hit má jednu jedinou chybu, že je strašně krátkej, má asi 2,5 minuty. Mark Ambor. Možná jste dneska brzy ráno projížděli kolem Českobudějovického nádraží a říkali jste si, co se to tady sakra děje. Policisté museli hned nad ránem řešit velmi nebezpečnou dopravní nehodu. Řidič kamionu, který převážel kulatinu, nedokázal včas zabrzdit. U vlakového nádraží se mu přetrhly jisticí popruhy a část klád se sesunula přímo na silnici. Tahle ta událost se naštěstí obešla bez zranění, ale způsobilo to problémy v dopravě a taky v cestování v MHD. Tak dobře to dopadlo naštěstí. Aktuálně pozor u Českobudějovického výstaviště, kde máme kvůli hobby hustší provoz. A já budu rád, když nám informace z vašich cest zavoláte na 800 800 101. Na silnice se vrátíme asi za čtvrt hodiny.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
2: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
2: A spousta dalšího čtení.
3: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Chrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolychrt.cz. Chrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
7: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům.

0: renomované kuchyně německé kvality v XXX Lutz České Budějovice. XXX Lutz domy nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Máte rádi dobré jídlo nebo vás baví vařit? Potravinářský veletrh Czech Food Expo startuje 14. května na výstavišti České Budějovice. Nově cestování za jídlem, opět kuchařské show. Speciální hosté kuchaři Jan Albrecht a Ondřej Slanina, cukráři Lucie Charvátová a Vojtěch Vrtiška. Czech Food Expo od 14. do 17. května na českobudějovickém výstavišti. Více na www.vcb.cz. www.vcb.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
5: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
6: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Hit Radio.
9: Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
10: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
11: Hit Radio Faktor.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Tohle prostě musím nechat až do konce. DHT, listen to your heart. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, 9 hodin 58 minut o ranní dopravní nehodě na Českobudějovickém nádraží. O té už jsem mluvil, teď aktuálně pozor na dlouhé louce tady v Budějovicích před sportovní halou. Došetřuje se tam dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Bylo to se zraněním, takže to vyšetřování bude o něco složitější. Já vám přeju šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
9: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
11: On Air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
13: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Maximální cena benzínu dnes lehce stoupla na 44 korun za litr. Nafta naopak zlevnila a její nejvyšší povolená prodejní cena klesla na 1,40 korun a 86 haléřů za litr. Ministerstvo financí zároveň vyzvalo provozovatele benzínek, aby maximální povolené ceny využívali jen ve výjimečných případech. Českobudějovické výstaviště ode dneška do neděle přivítá zahrádkáře a kutily na 33. ročníku výstavy Hobby. Každoročně ji navštíví na 40 tisíc lidí. Společně s ní se bude konat 4. ročník Národního potravinářského veletrhu Czech Food Expo. Letošním tématem je cestování za jídlem. Češi budou fandit hokeji i z dovolené u moře. Cestovní kancelář Čedok letos rozšířila fanzóny v oblíbených zahraničních destinacích, kde konkrétně ví mluvčí kanceláře Klára Děvíčková.
14: Přímé přenosy budou dostupné ve vybraných hotelech, restauracích a barech, například v Řecku, Španělsku, Portugalsku nebo na Kanárských ostrovech. Češi jsou hokejový národ a zájem o sledování zápasů během dovolené nás pokaždé velmi mile překvapuje. Naši delegáti zároveň připravují informace přímo na místě tak, aby fanoušci nepřišli o žádný důležitý zápas.
13: Šampionát startuje už zítra. No a čeští házenkáři v úvodním utkání play-off kvalifikace o mistrovství světa utrpěli doma debakl 26-37 s favorizovanou Francií. Už před venkovní odvetou tak ztratili reálné šance na postup na závěrečný turnaj. Odveta se bude hrát v neděli.
0: Obloha se rozhodla, že spolupracovat moc nebude. Slunce dneska asi nečekejte, spíš přeháňky. Teplota maximálně do 14 stupňů.
11: Hit Radio Faktor.
0: Čtvrtek, to je den, kdy už v práci koukáme častěji spíš na hodiny než na monitor. Tak máme 10.02, hezké dopoledne.

Adam Ďurica vytáhl svoji mandolínu, ale my si teď zahrajeme spíš na lesní roh. Kdo z vás už přádá plány na víkend, co? Přiznejte se. No tak je čtvrtek, takže nejvyšší čas naplánovat, kam vyrazit. A co takhle podívat se do lesa a pořádně ho prozkoumat? Lesy České republiky vás zvou na speciální procházky do celkem 67 lokalit po celé zemi. Ano, 67. 6-7, jak by řekli naši děti. V každém případě, ať už máte doma malého objevitele, nebo jste sami zvědaví, lesníci vás rádi provedou a odpoví na všechno, co vás o lese zajímá. Třeba na Nových Hradech uvidíte živé včely a dozvíte se, proč jsou lesní opylovači tak důležití pro svět kolem nás. Takže stačí zbalit svačinu, vzít pohodlný boty, pro jistotu i pláštěnku, kdyby náhodou, a vyrazit do lesa, kde vám odborníci otevřou oči. Víc informací a mapu míst najdete na www.klubnovéholesa.cz, tak ať se akce povede.

0: chvilku to proberem.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz Trhové sviny.
5: Květen.
6: Až září 2026, jižní Čechy.
5: Divadlo na návsích, na vodních plochách, v zapomenutých domech, bývalých pivovarech, ubytovnách.
6: Festival, který nespěchá. Slow Festival.
5: První oficiální ročník divadelního festivalu Jižní Sféráz.
6: Festival pořádá jeho české divadlo a výhodné vstupenky jsou již v prodeji.
7: Jižní Sféráz 2026. Divadlo, které se bude hrát všude kolem vás.
8: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
9: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
8: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
9: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
10: Prior je tady totiž pro vás.
11: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
12: Nákupy v online shop CZ.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: Baumax slaví 10. narozeniny.
15: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
16: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 17. května do Baumaxu v Českých Budějovicích.
15: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
16: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
15: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
16: Více na baumax.cz.
17: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
18: Carglass opraví, Carglass vymění.
19: Pneumatiky v garáži, ve sklepě, u tchána a vy stejně nevíte, kde jsou které. Transport Klima v tom mají systém. Kompletní pneuservis, včetně profesionálního uskladnění. Přijedete, odjedete a dál už to neřešíte. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
2: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
8: www.elvaprofi.cz
2: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
1: trenirkarna.cz
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz
7: It's gone! Pete Alonso with the most memorable home run!
6: Fanoušci baseballu, další zápas je tady. Domácí tým Sokol Hluboká přivítá dalšího soupeře v domácím prostředí sportovně relaxačního areálu Hluboká nad Vltavou. Přijďte fandit, staňte se věrnými fanoušky a získejte exkluzivní výhody. Napínavé zápasy i bohatý doprovodný program, to je baseball na Hluboké. Více informací a rozpis zápasů na baseball-hluboká.cz.
16: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Legendární song od Aha, v tomto podání Pitbull a Christina Aguilera. A na Hitradio Faktor hledáme nejhorší reakce na miluju tě. Teď se vám asi otevřou staré rány, ale pojďte si vzpomenout, jakou nejhorší odpověď jste dostali. Musím říct teda, že mě až překvapilo, kolik z vás má s tímhletím zkušenosti. Píšete nám na Facebook nebo na náš rádiový WhatsApp. Nejvíce shodujete, že nejhorší je poděkování. Miluju tě, odpověď díky. Taky vám vadí mlčení, nebo taková ta klasická odpověď, já tebe taky. Ale najdou se tady i větší perly. Miri píše, no, ani se ti nedivím. Jakože, miluju tě, no, ani se ti nedivím. Další tady píše, nejsou na to nějaký prášky? Taky zajímavá odpověď. Maruš, já vím. Taky si to dokážu představit. Miluju tě, já vím. Markéta, jak tobě necítím to, co ty? To je dost ostrý. Petr, nejhorší je, když vám řekne, tak si to užij. Miluju tě, tak si to užij. To taky musí bolet, čověče. No hele, koukám, že máte přímo vztahová traumata. To jsem netušil, že až takhle je láska krutá. Díky za vaše zprávy. Dáme si hit, který úplně není o lásce teda, no. Ale asi se to hodí k tématu. Divoký byl a pocit.
1: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Legni na kolena, naposled něco si přeji.

0: Alvaro Soler v našem éteru, to se poslouchá krásně. 10:40. Zítra startuje ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji. Všichni se těšíme. Já jsem teď někde četl, že máme jeden, nebo že máme strašně slabý kádr v celé historii, nebo za celou historii. Mě teda vadí, že nás někteří novináři tak podceňují. Bookmakers si myslí, že šampionát vyhraje Kanada, ale co si myslí o té naší české reprezentaci? Jaké šance nám dávají sázkové kanceláře? No nevypadá to vůbec špatně, všechno se dozvíte ve zprávách v 11 hodin, tak si na to počkejte. A za chvíli, Gone, Gone, Gone, David Guetta, tedy Swims a Tone Sennheiser.
1: Hit Radio. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké a často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hitrádia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000 a ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár, tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Zaostřeno na region s Jihočeskou hospodářskou komorou.
5: Chcete svoje zaměstnance školit levně, jednoduše a bez starostí? Poslechněte si zajímavé povídání s projektovou manažerkou Olgou Baker a ředitelem Takonova Production Martinem Markem.
4: Celý rozhovor najdete na našem webu a na radia.cz.
6: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
7: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
8: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku rostlin, ovocných stromků, bonsají a zahradní keramiky. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
6: Jo a mimochodem, nepotřebuji přepravku. Beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
8: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům.
12: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
13: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
14: Aha.
13: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
14: A co SSB?
13: SSB? Co je SSB?
14: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
13: A to je nějaká nová investice?
14: To je stavební spoření od Buřinky.
13: Aha, a kde se to dá stáhnout?
14: No normálně v Georgii.
15: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
16: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
17: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
18: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu

0: jsou hej!
1: Hej,
0: kamarádi! EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Pneumatiky v garáži, ve sklepě, u tchána a vy stejně nevíte, kde jsou které. Transport Klima v tom mají systém. Kompletní pneuservis, včetně profesionálního uskladnění. Přijedete, odjedete a dál už to neřešíte. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
3: Hit Radio Faktor.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Tohle je song, který zazněl v Pobřežní hvídce. Já teď úplně vidím, jak běží ta Pamela po pláži, v těch plavkách a v těch... To je jedno. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, zdravíme za volant. Dopravní nehoda, která se stala v Českých Budějovicích na Dlouhé Louce, byla to vážná nehoda. Je už odstraněna, takže skvělá zpráva, už se tudy zase projíždí v pohodě. Vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: A Max Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK a maxmobil.cz.
4: Bezpečnost ve škole, kyberšikana a rizikové chování, právní odpovědnost učitelů. Tato témata otevře konference Bezpečí pro školu 15. května České Budějovice. Více na asteria@agentura.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: On Air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Obce by mohly získat větší pravomoci při plánování výstav stavby větrných elektráren. Pozměňovací návrh ke koaliční novele stavebního zákona podal poslanec Filip Turek. Úprava reaguje na obavy obcí z nekontrolovatelného budování větrných elektráren v jejich bezprostřední blízkosti. Karlovarský kraj vypíše koncesní řízení na pronájem a provozování nemocnice v Sokolově. Nemocnice je v majetku kraje a v současnosti ji provozuje soukromá společnost. Další prodloužení nájemní smlouvy není podle právníků možné a jedinou cestou, jak zachovat dnešní stav, je koncese. Evropská komise navrhla zjednodušit cestování vlakem po Evropě. Nově by cestující měli mít jen jednu jízdenku i na přeshraniční spoje, zahrnující více dopravců. Zároveň by měli být lépe chráněni po celou dobu cesty. Informoval o tom eurokomisař pro dopravu Cici Kostas. No a letošní hokejové mistrovství světa vyhraje podle bookmakerů pravděpodobně Kanada. Po ní je s velkým odstupem v kurzech možných favoritem domácí Švýcarsko. Česko je až šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na výhru.
0: Dneska naměříme mezi 11 a 14 stupni, prostě takový ten den, kdy člověk vytáhne bundu a stejně neví, jestli mu za 5 minut nebude horko. Počítat musíte i s přehaňkami.
7: Hit Radio Faktor.
0: Pokud už ranní káva přestává fungovat, je na čase si uvařit další. Hezké dopoledne, ladíte Hit Radio.

0: Dio Cruz a jeho dynamit. A musím teda říct, že naše studio teď vypadá jako po výbuchu dynamitu. Je tady velmi rušno, praská to tady ve švech. Máme tady exkurzi, dorazili totiž žáci z základní školy Dubné, konkrétně třídy 9A a 9B. Tak ahoj všichni!
1: Ahoj!
0: Ahoj! Hele, mikrofon má nejblíž konkrétně Matyáš a Hanka, tak vás zdravím, ahoj.
2: Ahoj.
0: Je to krásná premiéra, vám to jde? Super,
2: děkujeme.
0: Super. Tak prozraďte, jak se vám líbí v rádiu? Čekali jste, že to bude vypadat zrovna takhle?
3: Tak mně se to líbí hodně a myslím, že to je jako hodně zajímavá práce.
0: Mhm.
2: Jo, je to tady zajímavý, jsem moc ráda, že jsme se mohli se podívat a je to skvělý.
0: Je to skvělý, tak to jsme rádi, že se vám tady líbí. Co třeba práce moderátora, chtěli byste to do budoucna dělat?
3: Tak za mě spíš ne.
0: Ne.
3: Ale jako oceňuji to.
0: Děkujeme. Co Hanka?
2: Já upřímně nevím, ale je to rozhodně moc těžký reagovat na všechno, co se právě děje a mluvit takhle vůbec do mikrofonu, no.
0: Ale musím teda říct, Hanko, že zníš velmi pěkně, že máš hezký hlas do rádia. V každém případě, pokud byste chtěli být moderátorem, tak se musíte dobře učit, jo? Musíte mít samý jedničky, tak. Já jsem rád, že jste dorazili, chcete někomu něco vzkázat, chcete někoho pozdravit. Máte teď možnost? Taková možnost se nenabízí často. Tak, koho pozdravíme?
3: Tak já bych chtěl pozdravit naši celou školu a ještě speciálně kamaráda Aleše Kasandu.
0: Hezky!
2: Určitě taky zdravíme všechny z naší školy a všechny, kdo nás znají a poslouchají.
0: Paráda! Super! Já teda musím říct, že tady máte ještě spolužáka, který se jmenuje Kuba Zikmund. A Kuba měl pozdravit tatínka, ale stydí se, tak zdravíme tátu.
3: Zdravíme tátu.
0: Ano, přesně tak. Díky, že jste dorazili. Dáme si další hity. Co třeba Bára Poláková Nafrněná? Líbí se vám to? Dá se ne? Co?
3: Víš něco lepšího.
0: Něco lepšího, tak za chvíli Linkin Park, hele. Tak se mějte krásně, pozdravujte v Dubné.

0: Safe and Sound a Capital Cities. Už jste si dneska stihli zkontrolovat Facebook? Já jenom, že Mark Zuckerberg slaví dneska narozeniny. Co to pro nás znamená? No přece další den plný lajků, komentářů a nekonečných scrollů. Kdo by náhodou nevěděl, tak Mark Zuckerberg je internetový podnikatel, spoluzakladatel Facebooku, který mimochodem za svoji funkci bere $1 ročně. $1. Ale může mu to být úplně jedno, protože hodnota jeho jmění se pohybuje v řádech stovek miliard. Asi nemá smysl to přepočítávat na koruny, co? V každém případě tenhle člověk nás všechny velmi zajímavě propojil. My mu přejeme všechno nejlepší a hodně lajků.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těsto

0: Jižní Čechy, to je opravdová láska. Objevte kraj příběhů, historie a kultury. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích nabízí vše v jednom. Interaktivní výstavy a akce pro děti i dospělé. Hravé expozice přírody, archeologie a národopisu nebo vzdělávací programy. Jihočeské muzeum, to je srdce regionu pohody. www.muzeum.cb.cz.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
4: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
8: www.elvaprofi.cz.
9: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
10: Hele, vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi.
12: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: V Ternu nyní v akci. Jihočeské máslo 250 gramů za 39,90. Zrnková káva Jakobs Velvet 1000 gramů s aplikací Ternotrefa za 349,90. Ryze české Terno.
14: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí nudličky z prsních řízků 400 gramů za trvale sníženou cenu 99,90. Nebo hovězí kýta v celku za trvale sníženou cenu 299,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Doznívá hit Fotograf od skupiny Nickelback. A já jsem si vzpomněl, že fotografové vždycky říkali: pozor, vyletí ptáček. Proč to vlastně říkali? To by mě zajímalo. Každopádně Hit Radio Faktor s vámi. I dneska večer vám budeme hrát to nejlepší z uplynulých dekád. 80, 90 a hity nového milénia. My si za chvíli dáme taky hudební pozvánku v podobě kapely Bell Book & Candle. Ale teď pro vás tipy na to, kam vyrazit.
1: Kam vyrazit? Kam vyrazit?
0: V sobotu je na programu fotbal, konkrétně domácí zápas českobudějovického Dynama. Soupeřem Jihočechů bude tentokrát Chrudim a na Střeleckém ostrově se začne v 17:00. Pokud hledáte tip na rodinný výlet, vyrazte v sobotu na zámek v Blatné, kde se od 10 do 17 hodin uskuteční den se zvířátky. Těšit se můžete ale i na doprovodný program a příjemnou atmosféru historického prostředí. Do Litvínovic se vrací tradiční malé lajtnovické hobby. V sobotu od 12 do 22 hodin se těšte na pohodovou rodinnou atmosféru i pestrý program pro všechny generace. Budou trhy s domácími produkty, soutěž o lajtnovického knedlíka, ukázky složky IZS i výstava hasičské a zemědělské techniky. Program se chystá i pro děti. A v neděli si přijďte užít klášter Borovany tak trochu jinak. Čeká vás odpoledne plné historie, umění i hudby. Na programu je třeba výstava nebo tvořivá dílna pro děti. Akce se bude konat od 14 hodin.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

0: Právě doznívá song Dokola od skupiny Mirai. No a jelikož Mirai Navrátil přišel asi před měsícem s tím, že on a jeho partnerka Sára čekají první dítě, tak můžu potvrdit, že teď teprve se začnete točit Dokola. Jinak samozřejmě krásná událost a máme z ní ohromnou radost. Hit Radio Faktor s vámi. Nedávno jsme v našem podcastu Vypalovačka probírali Britpop a právě tím začnou dnešní srdcovky po 12. hodině. Jako první se totiž ozve skupina Oasis a pak další hity, které máte rádi. Já vám přeju krásný zbytek dne, zítra po snídani šampionů se zase budu těšit, tedy přesně v 9.00 a pozor, bude pátek!
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
3: Bezpečnost ve škole. Kyberšikana a rizikové chování. Právní odpovědnost učitelů. Tato témata otevře konference Bezpečí pro školu 15. května České Budějovice. Více na asteria@agentura.cz.
4: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
6: Tak to je další level.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Hledáte inspiraci pro dům a zahradu? Druhá největší jihočeská výstava Hobby začíná 14. května na výstavišti České Budějovice. Čeká vás pestrá nabídka rostlin, poradenství k pěstování, zahradní technika, karavany i sauny.
10: A děti si užijí zábavný program nejen se zvířátky a dílničkami.
9: Dny plné nápadů od 14. do 17. května na Českobudějovickém výstavišti. Inspirace, zábava i praktické rady na jednom místě. Více na webu hobbyjaro.cz.
11: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
12: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
14: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
15: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
16: Odvolací soud v Bari oficiálně uznal dítěti tři rodiče. Dva tatínky a jednu maminku. Já v tom vlastně vidím takový praktický výhody, protože představ si, že třeba v noci vstáváš k dítěti, všichni si to představme, dítě tam brečí a najednou vlastně ty se nemusíš střídat ve dvou v té péči, ale no, jste tam tři.
17: Ono to většinou je tak, že se tam střídá jenom jeden, jo, u toho dítěte večer.
18: A ty dva chlapy můžou jít společně na pivo.
17: Přesně.
18: Jo? Ten jeden tam není sám.
17: A ono vlastně třetí rodič funguje už teďka, většinou to bývá babička, tchyně nebo sousedka, ale taky si říkám, jak asi bude fungovat takový to, když jako dítě něco chceš a jeden z těch rodičů ti to nechce povolit, jo, tak máma řekne, hele, jdi si to domluvit s tátou. A ty, já s kterým, ty vole?
15: Jdi si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: These beautiful things that I've got.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči, pozor na hlídku, když jedete z Krumlova na Budějce, Kodiaka hlásíte na mostě u Kameňáku a číhají na vás prý i na Kaplickém nádraží za sjezdem z dálnice. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info i dál volejte na 800 800 101.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Zaostřeno na region s Jihočeskou hospodářskou komorou.
6: Chcete svoje zaměstnance školit levně, jednoduše a bez starostí? Poslechněte si zajímavé povídání s projektovou manažerkou Olgou Baker a ředitelem Takonova Production Martinem Markem.
5: Celý rozhovor najdete na našem webu a na radia.cz.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nadcházející víkend bude deštivý a chladný. Vydatně pršet bude zejména ve východní polovině Česka, to především v neděli. Teploty jsou pro toto období podprůměrné. O víkendu vyšplhají maxima na 11 až 17 stupňů. Nad 20 se teploty dostanou až příští týden. Vládou aktualizovaný seznam letů ústavních činitelů obsahuje nově cesty jen do konce května. Podle pondělního rozhodnutí kabinetu z něj zmizely pozdější plánované cesty, a tedy i červencový let premiéra a ministru zahraničí a obrany na summit NATO. Kabinet je ohledně cesty ve sporu s prezidentem Petrem Pavlem, který usiluje o účast na této akci. Cestování s chronickým onemocněním vyžaduje pečlivou přípravu. Lidé by neměli podcenit léky, potřebné vybavení ani plán pro případ komplikací. Platí to i pro cukrovku. Na co si dát pozor, popisuje diabetoložka Marta Klementová.
11: Součástí přípravy by měl být rozpis léčby, abyste věděli, jak a co máte používat, užívat, píchat si inzulín. Potom mít sebou potvrzení, že jste diabetik. To bývá buď kartička diabetika, nebo dokument, ve kterém je něco jako lékařská zpráva.
6: Ve zprávě je pak rozepsaný režim i způsob léčby. Teď se ještě podíváme k nám.
3: Na D3 mezi Planou a Úsilným se řidiči zatím dál vyzkouší 150. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz vyšší rychlosti do konce roku, aby získalo víc dat i z letní sezony. Limit neplatí pořád, proměnné značky ho povolí jen při dobré viditelnosti a slabším provozu.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Sluneční paprsky si dneska na jihu moc neužijeme. Čeká nás oblačno až zataženo s přehaňkami a teploměry se zastaví na 15 stupních.
2: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
1: Krásné čtvrteční poledne přeju 12 hodin 2 minutky. Jsem tady. Dneska cesta do práce, která mi vždycky trvá maximálně hodinku 10, tak dnes nádherné 2 hodiny a dorazil jsem opravdu minutu před zprávami. Tak pokud i vy dneska bohužel nestíháte kvůli dopravě, nebo jste teď někde zasekaný v dopravě, dejte volume doprava, protože začínají srdcovky 5 hitů po sobě, který nám 100% zlepší náladu.
2: Hit Radio Faktor.
1: A jak jsem tak seděl v té koloně, říkám si, no tak já už to dneska nestihnu, potřebuju slyšet něco, co mi fakt jako zvedne náladu. Tak u mě to jsou vždycky Oasis, tak je posílám i vám. Rok 96.

0: Je 12 hodin 7 minut. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Teď si říkám ještě, že jsme v Česku a ne ve Velké Británii, protože teď by se klidně mohlo stát, že by mi tady zvonil telefon ve studiu, já bych ho zvedl a tam by byl někdo, kdo by mi nadával pěkně od plic za to, že hrajou Oasis, že nehrajou Blur. Ano, u nás v Česku to tak nevnímáme, ale opravdu ve Velké Británii, tak tam tahle válka, v úvozovkách řečeno, mezi dvěma skupinami, tak opravdu v těch 90. rezonovala extrémně a mezi fanoušky vlastně rezonuje i nadále v 21. století. Tak pojďme do nějakého, řekněme, safe space, to znamená do nějakého, do klidné zóny, jo? Opustíme tenký led a dáme si něco, co vlastně jako v 90. měli rádi úplně všichni. A to je Frér ze Švýcarska, který letos oslavil 58. narozeniny a tenhle hit vydal, když mu bylo nějakých 25. DJ Bobo. To je prostě DJ, který nesmí chybět na žádné retro party a tím pádem ani dnes v srdcovkách. Rok 1993, Somebody Dance With Me.

0: Timbaland na Hit Radio, a to přesně ve čtvrt na jednu, přeju pohodové čtvrteční poledne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hit Radio jako každý den, nebo respektive každý všední den v pravé poledne. Pět legendárních hitů, které jdou po sobě, a šestý hit, tak ten bude na vaše přání. Mám tady zprávu od Kamči, která píše: ahoj Jirko, je dobře, že jsi stihnul srdcovky. To je super. Mám plno oblíbených interpretů a skupin, ale snažím se chodit na koncerty české muziky. A v poslední době je můj favorit skupina Poletíme. Folk punková kapela z Brna, už jsou 20 let na scéně a nikdo je nehraje. Nenašel by si něco od nich, třeba taková Lokomotiva, to je pecka. A pokud nemáš, tak si to někdy poslechni, ať poznáš, co existuje na české scéně. Kamča, děkuju moc za tuhle zprávu. Poletíme tady nemám, to je pravda, ale je to dobrý tip na to, abych to do srdcovek připravil. A samozřejmě, že já je znám je moc dobře, mám je rád. Párkrát jsem jim dokonce uváděl i koncerty na festivalech a říkal jsem, že prostě ve chvíli, kdy se v té kapele objeví housle nebo banjo a prostě takovýhle nádherný nástroje, tak to dostává úplně jiný rozměr. Takže ano, poletíme zdravím, poletíme připravím a mezi tím si dáme něco jiného českého, co vás taky baví, už více jak 20 let, a zároveň je to skupina, která také nesmí chybět na českých festivalech. Vanastovy věci a dáme si takovou malou baladu, Kamčo, pro tebe a pro vás ostatní dámy, slečny, ženy. Je to krásná píseň, jmenuje se V princeznách, jo? Text neposlouchejte, to je jedno, důležitý je, že to je pro vás, protože vy jste přece naše princezny. Tak tady je srdcovka s číslem 3 a vanastovky na Hit Radio.

0: červenou. Byla to docela rána, docela větší. Jak dopadlo moje auto, si můžete kouknout u mě na Instagramu Jirka Pelnář a klidně mi tam napište do komentáře nějaký tip na třeba i vaše oblíbený auto. Já ho mám na totálku, bohužel, tak teď budu hledat teda něco novýho. No a na 777-937-777, tedy WhatsAppový číslo, na Hit Rádio, já jsem ke mně do studia, tak zase napište vaši oblíbenou srdcovku, která vás hodí do pohody. Jo? Něco, co vás uklidní. Něco, co vždycky pomyslně stáhne plyn na sporáku, když už v tom kýbli, co tam je, se vám vaří nervy a tečou z toho kýble. Něco, co vždycky vám zvedne náladu a prosím vás uklidní. Jo? Možná, že takhle ve čtvrtek, prakticky na konci pracovního týdne, to budeme potřebovat dneska slyšet úplně všichni. Ještě jednou 777-937-777. Za chviličku vám to zahraju jako srdcovku na přání.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
2: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt, a kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
8: Izomat stavebniny.
9: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
10: Best Beleza.
9: Nádherná zahradní dlažba.
10: Best Bellissima.
9: Dvě úžasné zahradní dlažby.
10: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
16: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
17: Gap. Individual style for every generation.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Hele, vyšla nová kaplinka.
0: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
19: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
0: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
19: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
7: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
11: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče. Co si koupíš?
6: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku rostlin, ovocných stromků, bonsají a zahradní keramiky. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
7: Jo a mimochodem, nepotřebuji přepravku. Beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
6: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
12: Hit Radio.
5: Víš, jak chutná hokej?
20: jako

0: sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hitradia. Hokej je lepší s Hitradiem.
1: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: tom novém moderním remixu ve 12.37.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio a čtvrteční pravidelné srdcovky. Je tady šestá poslední srdcovka, která je na vaše přání a mám tu zprávu od Tomáše. Čaube, Sirko, koukal jsem na to video u tebe na Instagramu a to musela být dobrá rána. Auto na totálku určitě. Taky se mi stalo něco podobného a nikomu se nic naštěstí nestalo. Štěstí v neštěstí. Nakonec platí, jak se říká, jsou to jenom plechy a život máme jenom jeden. Tak pro tebe a pro všechny, kdo v životě zažili bouračku, posílám Red Hot Chili Peppers Scar Tissue, nevím, jak se to píše, tak je to správně, jasně, máš to úplně správně, Scar Tissue. Nejsem úplný fanoušek, ale tahle píseň mě vždycky uklidní a příjemně naladí. Tak posílám pro všechny, kdo to dneska potřebujou. Zdravím. Co k tomu dodat? Amen. Děkuju. Tak se pojďme hodit do klidu. Tady jsou

0: Shakira nás vzala do zoo ve 12:45 odpoledne.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Posloucháte srdcovky, které jsou pro dnešní den u svého konce. Samozřejmě, pokud byste potřebovali větší nášup podobných hitů z 80. a 90. let nebo milénia, tak opět dneska Hit Rádio speciál, Hit Rádio Classic ve čtvrtek mezi 18. a 21. hodinou. 3 hodiny dalších srdcovek. No a zítra opět ve 12. Pokračujeme dál. Do 3. hodiny, co tady budeme spolu, máme ještě spoustu času. Takže vás možná ještě čeká oběd. Co nás čeká určitě, tak je denní výhra v rámci naší velké týdenní hry, kdy už zítra budu rozdávat 10 000 na nákup a navíc 4 prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. No a k tomu, protože je čtvrtek, tak si dáme taky i náš pořad Nepopulární názor. Tak jsem zvědavej, jak se k tomu dnes vy vyjádříte. Zatím se můžete dát klidně do telefonu číslo 777-937-777. Uložte si to tam jako Hit Rádio, abyste věděli, kam můžete psát. Za chvíli nejnovější zprávy, do té doby například Alex Warren a nádherný hit Ordinary. K tomu přidáme Coldplay a nebude chybět ani Adele. Tak buďte s námi. Buďte s Hit Rádiem.
2: Květen
3: až září 2026, jižní Čechy.
2: Divadlo na návsích, na vodních plochách, v zapomenutých domech, bývalých pivovarech, ubytovnách.
3: Festival, který nespěchá. Slow Festival.
2: První oficiální ročník divadelního festivalu Jižní Sféráz.
3: Festival pořádá jeho české divadlo a výhodné vstupenky jsou již v prodeji.
4: Jižní Sféráz 2026. Divadlo, které se bude hrát všude kolem vás.
5: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolihrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
6: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům.
8: Na pohádkovém koberci?
9: Přímo do pohádky koberců.
8: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
9: To jsou kusové koberce z celého světa.
8: Metrážové koberce a běhouny?
9: Kvalitní PVC v rolích?
8: Či vinylové a plovoucí podlahy?
9: Odborné poradenství?
8: Profesionální podlahářství?
9: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
8: Více na koberce@strnad.cz.
9: Pro každého dobrá rada?
8: Podlahu vždy od Strnada.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: kuchyně německé kvality v XXX Lutz České Budějovice. XXX Lutz domy nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
2: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
1: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
2: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
3: Prior je tady totiž pro vás.
4: Máte rádi dobré jídlo nebo vás baví vařit? Potravinářský veletrh Czech Food Expo startuje 14. května na výstavišti České Budějovice. Nově cestování za jídlem, opět kuchařské show. Speciální hosté kuchaři Jan Albrecht a Ondřej Slanina, cukráři Lucie Charvátová a Vojtěch Vrtiška. Czech Food Expo od 14. do 17. května na českobudějovickém výstavišti. Více na www.vcb.cz.
5: www.vcb.cz. Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Adele Rolling in the Deep krátce před 13. hodinou. Lucie má pro nás připravené nejnovější zprávy. Dáme si za chviličku. Ještě předtím pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Nehoda komplikuje provoz v Budějcích, když jedete z Pražské směrem na Okružní nebo z druhé strany. Na tom menším kruháči se potkal osobák s nákladňákem a chvílemi se to tady štosuje. Pevné nervy a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: I'm Nicki Minaj.
10: Hey, this is John Legend.
11: Hey, it's Taylor Swift.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
12: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Digitální služby státu využívá stále více lidí. Roste také zájem o e-portál České správy sociálního zabezpečení. Ten letos zaznamenal rekordní počet přihlášení, doplňuje mluvčí úřadu Jitka Drmolová.
13: Klienti mohou nově nejen kontrolovat své evidované údaje, ale také je sami spravovat a upravovat, a to bez nutnosti chodit na úřad. Jen za první tři měsíce letošního roku se do e-portálu ČSSZ přihlásili více než 3 milionkrát. Novinkou je služba Moje konto, spuštěná koncem března.
12: Umožňuje přehled o dobách důchodového pojištění a zároveň i správu evidovaných údajů. Policie hledá případné svědky krádeže lebky svaté Zdislavy. Tu odcizil z baziliky v Jablonném na Liberecku neznámý pachatel. Zástupcům církve a znalcům sakrálního umění není příliš jasné, co někoho k takovému činu vedlo. Mluví o ztrátě relikvie s velkou duchovní i historickou hodnotou. Počet kybernetických incidentů v Česku byl v dubnu průměrný. Úřad jich evidoval 18, v březnu jich bylo 20. Za loňský rok pak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost hlásil 203 kybernetických incidentů. Teď se ještě podíváme k nám.
1: V Budějcích dnes ráno brzdili provoz klády na silnici. Řidič kamionu nedobrzdil na semaforech před vlakovým nádražím. Přetrhly se jiskící popruhy a náklad se sesunul do vozovky. Policisté uzavřeli průchod Průmyslové ulice k Rudolfovské třídě. Provoz se naštěstí do ranní špičky podařilo obnovit.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Dneska odpoledne chvílemi budeme muset sáhnout po deštníku, místy se prý i zabouří a v denních maximech naměříme do 15.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Je čtvrtek, venku pořád zima. Za týden touto dobou má být nádherně. Teploty přes 20. No tak už je to jenom 7 dní, no. Tak ono to uteče. Utekl i celý tento týden. Dneska už je čtvrtek, zítra pátek, půjdeme domů po práci a před námi víkend. Ale ten pátek má ještě trošku jiný význam. Tady na Hit Radio, totiž v pátek mezi 12. a 15. hodinou bude velké finále, ve kterém budu rozdávat 10 000 na nákup a zároveň i prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Podrobnosti, jak se přihlásit do hry, najdete na webu hitradio.cz.
2: Hit Radio Faktor.

0: Hitradio Faktor.
1: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše, co tě tak pálí. Jsem otazníkem zdali,

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem. Jsi mé světlo na jevišti a já tvým posledním hercem.

0: Krištof a Lolita ve 13:13. Posloucháte Hit Radio, dneska je čtvrtek a zítra teoreticky touto dobou už budete vědět, jestli jste vyhráli 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a k tomu 4 prémiové mobilní telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G pro celou vaši rodinu. Mám celkem 4. Když máte menší rodinu, tak každý budete mít prostě 2 telefony v kapse, pokud máte větší rodinu, tak se nějak budete muset domluvit. Ale jsou 4. I tak je to nádherná cena. Děkujeme za ní našemu parťákovi Tesco Mobile. Jakým způsobem se můžete zaregistrovat do hry, tak to si najdete na webu hitradio.cz. Tam je speciální formulář, kam byste měli napsat SMSku, kterou vám poslalo vaše dítě. Nebo to může být třeba i, já nevím, dítě třeba vašeho bráchy, jo? Jako v tomhle případě. Mám tady denní výhru, kterou budu posílat Kristýně, která píše: Ahoj, nejedná se sice o moji vlastní datolest, ale o mého synovce. Rodina měla přijet ke mně na oběd a synovec mi už ráno psal dotaz, co budeme mít dobroučkého na oběd. Tak jsem odepsala, bude polívka, řízky z kaší a jako desert míša řezy. Přejíme se a budeme mít velký břicho jako děda. Synovec mi na to odepsal: No, tak velký snad ne. Děda si přece nevidí na pindíka. Krásný. Tohle je tak strašně čistý od těch dětí. To je jako nádherný. Takže ano, i tuhle SMSku my zařazujeme do velkého finále. Zároveň posíláme Kristýně Sudy karty, což je rodinná hra. Je to karetní hra, o který se fakt pobavíte a poznáte i ostatní členy vaší rodiny tak, jak je možná vůbec neznáte. Takže denní výhra je za námi, další denní výhra bude zítra ve snídaní šampionů mezi 6 a 9 a ta hlavní výhra potom opět mezi 12 a 15 tady na Hit Radio. Znovu připomínám, 4 prémiové mobilní telefony a 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. Do hry registrujte SMSky, které vám kdy přišly od dětí, a zítra vám držím palce mezi 12 a 15 na Hit Radio.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Taylor Swift na Hit Radio ve 13 hodin 25 minut. Za chviličku ještě jedna skupina, která se mi dneska nevyšla do srdcovek, a to skupina Roxette. Moc rád si ji dneska ještě takhle dám a věřím, že vám udělá radost. V srdcovkách tak většinou vám na Hit Radio hrajeme hity z doby, kdy měl jeden tatínek 3 děti. V dnešní době už má jedno dítě, spíš 3 tatínky teda. Ale taková je prostě doba. A jsou rodinný vztahy, které jsou ještě na to rodičovství o něco náročnější. O tom byla řeč dneska ráno ve snídani šampionů.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Odvolací soud v Bari oficiálně uznal dítěti 3 rodiče. 2 tatínky a 1 maminku. Já v tom vlastně vidím takový praktický výhody, protože představ si, že třeba v noci vstáváš k dítěti, všichni si to představme, dítě tam brečí a najednou vlastně ty se nemusíš střídat ve dvou v té péči, ale jste tam 3.
3: Ono to většinou je tak, že se tam střídá jenom jeden, jo, u toho dítěte večer.
4: A ty 2 chlapy můžou jít společně na pivo.
3: Přesně.
4: Jo? A ten jeden tam není sám.
3: A ono vlastně třetí rodič funguje už teďka, většinou to bývá babička, tchyně nebo sousedka, ale taky si říkám, jak asi bude fungovat takový to, když jako dítě něco chceš a jeden z těch rodičů ti to nechce povolit, jo, tak máma řekne, hele, jdi si to domluvit s tátou. A ty, já s kterým, ty vole?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Matrace za hubičku CZ.
5: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
5: Cože?
1: Matrace za hubičku CZ.
6: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz. Trhové sviny.
7: V Ternu nyní v akci. Jihočeské máslo 250 gramů za 39,90. Zrnková káva Jakobs Velvet 1000 gramů s aplikací Ternotrefa za 349,90. Ryze české Terno.
8: Baumax slaví 10. narozeniny. 10.

0: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na Baumax.cz.
2: Pryč DPH! Pryč DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na Mebelix.
4: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
5: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
4: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
8: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
10: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
11: It's gone! Pete Alonso with the most memorable home run!
12: Fanoušci baseballu, další zápas je tady. Domácí tým Sokol Hluboká přivítá dalšího soupeře v domácím prostředí sportovně relaxačního areálu Hluboká nad Vltavou. Přijďte fandit, staňte se věrnými fanoušky a získejte exkluzivní výhody. Napínavé zápasy i bohatý doprovodný program, to je baseball na Hluboké. Více informací a rozpis zápasů na baseball-hluboká.cz.
13: Jižní Čechy, to je opravdová láska. Objevte kraj příběhů, historie a kultury. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích nabízí vše v jednom. Interaktivní výstavy a akce pro děti i dospělé. Hravé expozice přírody, archeologie a národopis.

0: nebo vzdělávací programy. Jihočeské muzeum, to je srdce regionu pohody. www.muzeum.cb.cz.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jennifer Lopez, Let's Get Loud. 13 hodin, 37 minut, tohle vás probudí, to vám rozproudí krev v žilách, když venku skoro mrzne, dneska snad už naposledy. No a jestli máte rádi 90. léta, tak já osobně doporučuji podcast, jo? A navíc, jestli opravdu rádi posloucháte podcasty, tak tohle je přesně pro vás. Je to náš podcast, který se jmenuje Vypalovačka, dělají ho kolegové z Itrádia 90, je na YouTube a je to fakt dobrý. A toto neříkám jenom proto, že musím, protože to jsou naši kolegové. Je to fakt dobrý. Venku je celkem 5 dílů, ten první byl například na fenomén MTV, ten aktuální pátý, tak ten je zase na Eurodance. Ovšem, který mě třeba bavil jako nejvíc a nedivím se, že má v tuhle chvíli taky nejvíc sklídnutí a poslechu, tak je čtvrtý díl, který se věnuje smrti Kurta Cobaina z Nirvány. Protože to je samozřejmě... Jako, to je obrovitánská událost a je to obrovský milník, který vlastně ovlivnil spoustu dalších hudebních faktorů. Jo? Některé kapely by vůbec nevznikly, kdyby se to nestalo, ale mělo se to vlastně stát. A proč se to stalo? A byla to opravdu sebevražda, anebo ne? Tak doporučuji, podívejte se na YouTube, najděte si Vypalovačka, poslechněte si i... Samozřejmě všechny ty díly, ale tenhle čtvrtý za mě fakt jako top. Skvělý. Já jsem třeba v týmu, že si myslím, že to prostě celý na něj bylo nahrané. Že to neudělal dobrovolně. Ale to je můj názor.

0: Jelen, touha a pláč ve 13:44. Včera jsme tady na Hit Radio řešili dopravní značky, že se občas u silnice tady v Česku objevují takové, které jsme doteď neviděli a přitom jako nejsme úplně neználci. Tak na Vysočině teď mají taky novou super značku, je na ní obrázek sisla. A znamená, to byste neuhodli, pozor sisel. Vážně. Pozor sisel má chránit tyhle sympatické hlodavce při migraci před auty. Ono se říká, že třeba když jedete takhle kolem lesa, jedete přes nějaký malý mostík, takže byste měli občas zatroubit, aby ty žáby odskákaly na stranu, jo, protože ty taky migrujou, tak tady asi jako netrubte, jenom prostě pozor, no. Tak máme tady zajímavý dopravní značky. Když jsme u toho, tak taky si říkám, že u nás máme hospodu. Tam kolikrát by se taky hodila nějaká dopravní značka. Nemusel by tam i sisel, stačilo by tam akorát, že by tam byl chlap na čtyřech, jak leze po kolenou. Protože občas se tam takovýhle jako podobný vůl najde, který se tam snaží přejít. Tak takováhle dopravní značka si myslím, že by se hodila nejenom u nás, ale v Česku takových míst máme spoustu. Tak šťastnou cestu za volant, za chviličku nebo za volantem a za volant za chvíli posílám například Linkin Park.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Fizomat stavebniny.
3: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
2: Cemix fasáda, vrbalá baráda.
3: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
6: No proto.
5: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Bezpečnost ve škole, kyberšikana a rizikové chování, právní odpovědnost učitelů. Tato témata otevře konference Bezpečí pro školu 15. května České Budějovice. Více na asteria@agentura.cz.
11: Milovníci dovolené. V Mercury přistála cestovní agentura Invia.
12: Přijďte si osobně vybrat dovolenou na léto a využijte výhody last minute, jako jsou obrovská nabídka a nejlepší ceny. Profesionálové na pobočce vám rádi pomůžou s výběrem. Více na docmercury.cz.
13: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
14: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
15: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 korun.
16: Unihobby.
15: Rozumíme českým kutilům.
9: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
6: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
8: První probuzení na moři?
16: První selfie s delfínem.
17: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
18: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Atomový kočky na Hit Radio. Atomic Kitten krátce před 14. hodinou. Před námi zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Nehoda se došetřuje v Budějcích na Lidické. Chvílemi se to tu nepěkně štosovalo. Kousek od knihovny se potkali dva osobáky a počítejte tady se zdržením. Všem za volant šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Hit Radio.
7: Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
8: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
9: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: A Max Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK. A maxmobil.cz.
12: Hi, this is Ed Sheeran.
13: Hi, this is Madonna.
14: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
15: On air.
13: Online.
15: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
16: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Třetina prodejců zábavní pyrotechniky nedodržuje nová zákonem daná pravidla. Zjistila to obchodní inspekce, která v prosinci udělala bezmála 200 kontrol. Nejčastějším pochybením byl prodej pyrotechniky nezletilým, nedostatečné ověřování věku při online prodeji, špatné skladování a nelegální prodej ve stáncích. Konzumace piva v Česku klesá, pociťují to také mini pivovary, které loni uvařily meziročně o 8 000 hektolitrů piva méně. Situace podle prezidenta Českomoravského svazu mini pivovarů Michala Voldricha souvisí i s tím, že 3 mini pivovary přešly do vyšší kategorie.
17: České mini pivovary se v posledních letech potýkají s výrazně náročnějšími podmínkami. V České republice aktuálně působí přibližně 520 mini pivovarů. Toto číslo je v podstatě stabilní. Stejně jako loni nám vzniklo 26 pivovarů podle těchto údajů a 23 nám skončilo.
16: Pivo z mini pivovarů se loni podílelo na celkovém prodeji piva ze 2,5%. Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko. V aktuální sezóně vedl 18 a získal s ní bronz na nedávném mistrovství světa. Tým do 18 let místo něj převezme Jaroslav Nedvěd, který naposledy trénoval Spartu. Teď se podíváme k nám.
1: Poničený skútr řeší policisté v Prachaticích. Muž tam podle nich schválně povalil zaparkovanou Hondu na zem a majiteli způsobilo škodu přes 47 000 korun. Podezřelého už policie dopadla a případ řeší ve zkráceném řízení. Do 2 týdnů se má postavit před soud, kde mu hrozí až roky vězení.
14: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz.
1: Ještě počasí dneska odpoledne počítejme s občasnými přehaňkami, čeká nás oblačno až zataženo a denní maxima do 15 stupňů.
18: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Ve 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a protože je čtvrtek a jsou 2, tak tady máme náš pořad Nepopulární názor. Budeme opět chtít znát vaše stanovisko, váš názor, váš pohled na věc. Jo? Mám tady momentálně větu, názor, který spoustu lidí se bojí říct nahlas. Jo? Luci, schválně, poslouchej. Řezané květiny jsou vyhozené peníze.
16: Nejsou.
0: Jsou.
16: Vidíš, a takhle bychom se mohli dohadovat. Nevím, no za mě, já to mám ráda jednak. Hmm. Já to chápu, tu pomíjivost toho, že vlastně za týden nebo za 14 dnů to vyhodíš.
0: Jasné.
16: Ale vlastně do té doby ti to dělá radost, můžeš s tím udělat radost někomu dalšímu, můžeš mu tím říct, že si ho vážíš, že ho miluješ a tak. V takovém případě mu asi pokojovku kupovat tady jako nebudeš.
0: Ale přesně, ale kdy to dává větší smysl, když někoho mám rád, tak mu chci dát květinu, která vydrží na věky.
16: Dobře, jo, třeba ale si tu pokojovku pak nemá kam dát. Ale zase já jsem jenom chtěla říct, že když už koupíš tu kytku a uděláš někomu radost, tak když to potom vyhodíš do bioodpadu,
0: jo, takhle,
16: tak ještě uděláš dobrou
0: věc. Tak to rovnou můžu zjít to 5 kilo a hodit to do koše. No, hele, co vy si o tom myslíte? Dejte vědět. 777-937-777. Řezané květiny, jsou to opravdu vyhozené peníze, anebo ne?
18: Hit Radio

Ve čtvrtek odpoledne posloucháte Hit Radio, tohle byla Lady Gaga a je tady chvíle, kdy si spolu opět popovídáme. Tentokrát na téma nepopulárního názoru, že řezané květiny jsou jenom vyhozené peníze. Jo, já začnu. Průměrné české domácnosti utratí za řezané květiny kolem 1500 ročně, což je částka, za kterou pořídíte rodinnou večeři. Do Evropy se většina růží dováží z Keni nebo z Ekvádoru, což znamená tisíce kilometrů letecké dopravy pro věc, která vám doma vydrží 5 dní. A teď mi řekněte, že to teda nejsou vyhozený peníze. Koukám tady do zpráv 777-937-777, co vy na to? Tak Jana píše, za mě to opravdu jsou vyhozené peníze. To ať mi chlap radši koupí pořádný flák masa, uvařím a společně se nadlábneme. Jasně, hezky, beru. Akorát si dovedu představit ta situace, ten Valentín, jak všichni kolem dostávají květiny a on přijde a má tam tu vakuovanou svíčkovou. Ale okej, Petra. Je to symbol lásky. Květina rozzáří úsměv a pak i celý byt. Určitě to nejsou vyhozené peníze. Peníze se vyhazují za úplně jiné blbosti. Nám, že nám dělají radost. Další. Lída. Dostat kytku v květináči, to je prostě ostuda. To se nedělá. Zlata píše. Tak vyhozené peníze to určitě nejsou, i když někdy koupím růže a druhý den jsou fuč, ale někdy je mám třeba i 3 měsíce. Pustí kořínky a já si je zasadím. Miluju všechny květiny, některé uschnou a jsou stále jako živé. Když někomu koupíme v květináči, za chvíli mu odejde také, takže to je vlastně jako na každým. Jo? Co tady máme dál? Co píšete na 777-937-777? Jo, vyhozený peníze to nejsou. Té radosti, co to nadělá. Hlavně nám květinářkám. Zdraví Lenka. Je, no tak já zdravím do květinářství. No a to je podle mě jako člověk, kdo se tady má k tomu vyjádřit taky, jo? Jsou to teda vyhozený prachy, nebo jako ne? Dejte vědět. 777-937-777. A teď pozor, Tina píše, já souhlasím, že to jsou vyhozený peníze. Můj chlap se naučil mi dávat Lego kitky a ty mi vydrží navždy. Další Lego kitky tady mám taky, což posílal Tom. Říká, hele, omrzne to, vydrží to 3 až 5 dní. Ne, omrzne, omrzí to. Jasně, vydrží to 3 až 5 dní. Zvolil jsem alternativu a ta dělá větší radost a to jsou kytky z Lega. Zajímavý, dobrý. Tak jo, tak jsem sám zvědavej, kam se dostaneme, jestli opravdu to jsou vyhozený prachy, anebo ne. Klidně mi můžete poslat i hlasovku na 777-937-777. Hit Radio je tady dneska odpoledne v rámci nepopulárního názoru jenom pro vás.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor.
2: Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: ztrácím.
1: Poetika na Hitrádiu ve 14 hodin 17 minut. Dneska řešíme nepopulární názor, velmi ožehavé téma, jestli řezané květiny jsou vyhozené peníze, anebo nejsou. 777-937-777 je telefonní číslo, sem ke mně do studia Hitrádia, kam můžete psát zprávy, posílat hlasovky a vyjádřit svůj názor na věc. Pojďme si o tom normálně otevřeně jako lidi popovídat. Třeba Tomáš, ten píše, hele, 800 korun za růže, za to mám v akci dvě letenky do Milána, kde si ty kytky můžu klidně vyfotit v parku zdarma. Takže za mě to jsou rozhodně vyhozený prachy. Štěpánka, krásný den, já miluju květiny, ale řezané jsou pro mě vyhozené peníze. Květina v květináči mi udělá radost pokaždé, když se na ní podívám. Navíc mohu kdykoliv obměnit květináč a hned je tady nová radost. Spousta takto darovaných květin nyní zdobí i moji zahrádku. Přeju hezký dopoledne. Alex píše, nejsou to vyhozené peníze a nikdy nebudou. Nemám zahrádku, mám byt 2KK a řezané květiny mi dělají větší radost než obrazy nebo fotky. Pokaždé mám byt jinak barevný, pokaždé s jinou náladou a pokud květinu od někoho dostanu a vždy se na něj podívám, tak si na něj vzpomenu a vím, že ten člověk mě, jenom mě, chtěl udělat radost. Taky dobrý názor. Ale pořád tady převládá to, že a asi nejenom my chlapi se na to díváme prostě z toho pohledu, že zaplatím, nevím, 500 korun prostě jako za věc, kterou přinesu a od té doby, co jí domů přinesu, tak už jenom vadne a pak se prostě vezme a vyhodí. Že to je radost jako na 10 vteřin. Hele, teď mi tady přišla zpráva. Ahoj rádio. Tak pozor. Vyhozené peníze to určitě nejsou. 500 korun nebo 600 korun za kytku je OK. Můj chlap jde večer do hospody a dá tam klidně 10 kousků. A to je víc než květina za 600. Takže to nejsou vyhozené peníze. Květiny. Jeho jsou, a teď to tady nemůžu přečíst, protože jsem si to nepřečet na začátku, tady bych to musel scenzurovat. Jak bych to asi jako řekl? Takhle. Ty peníze, které on tam propije, tak doma vyčurá do záchodu. Asi takhle bych to jako řekl. Je to rychlejší než ty kytky, když uvadnou. Tak, další zpráva. Ahoj rádio, květina, která mě osobně doslova posadila na zadek, byla kytka, která se jmenuje Tlustice. Vůbec se mě to nedotklo, ale to je zase úplně jiný téma. To je zase jako téma nás chlapů, že občas jako neumíme vybrat tu správnou květinu, to si taky někdy necháme. Teď řešíme, jestli to jsou vyhozený prachy, anebo ne. Tak, květinářky, co vy? Mám tady zprávu. Ahoj Jirko, jsem květinářka už 25 let. Hodně lidí vezme radši kytku v květináči, ale krásně uvázaná kytice, nebo kytka, to je umělecké dílo. Zdraví Šárka. Jo, to souhlasím. Je pravda, že občas jako některé ty květiny, tak to si člověk říká, wow, ta fantazie tady, ta opravdu byla velmi upuštěná z uzdy. No krásný. Tak jo, pište dál. 777 937 777. Teď Daniel Polter a Bad Day.

0: si Eva Farná a Miraj na Hit Rádiu Faktor. Dobré odpoledne, možná jsme vás teď zastihli na D3. Jakou rychlostí jedete?
1: Pokud jste od Kaplice na České Budějovice, tak věřím tomu, že 80 max, jo, protože tam je to spozavíraný, zvomezený, ale od Budějc směrem na Tábor a dál potom jakoby ku Praze, k Meznu, tam je to lepší, jezdí se tam 150, ale ne vždy.
0: Já si myslím, že dneska zrovna asi ne, protože
2: hnusně, prší, no. Ono, když je škaredě, tak to nezapínají. Ale dobrou zprávou je, že vlastně ministerstvo dopravy to prodloužilo až do konce roku, ten pilotní provoz 150.
0: No, ono to odstartovalo 1. října loni, že můžeme jezdit 150, ale za tu dobu byly jenom 2 měsíce dohromady, kdy opravdu ta 150 byla právě kvůli povětrnostním podmínkám a ministerstvo říká, že tenhle pilotní projekt musí prodloužit kvůli tomu, že ta data ještě nejsou relevantní.
1: Nemůžou být ani relevantní, protože když ti pustí z 150 před zimou a ty vlastně za zimu monitoruješ, jak tam lidi se vlečou, když je fujavice a mrzne a sněží, tak to je prostě špatně. To se musí přes leto.
2: No ale ono se monitorovalo, když nebyly fujavice a ukázalo se, že ta 150 řadě řidičů jako nestačí.
0: Že potřebují 180.
2: Potřebují víc, no. Že kolik to bylo? Myslím, že přes 40% řidičů v levém pruhu ani tuto vyšší rychlost nedodrželo.
0: Já nechci nikomu šahat do svědomí, ale když jsem tam jela a jednou jsem to stihla, tu 150, že se dalo, tak ty řidiči samozřejmě si říkají, takže 150, tak můžu jet 170, aby mi ještě nesebrali papíry. Víš, jako že si vždycky přičítáš k tomu ty hodnoty. Prosím vás, hlavně jeďte opatrně. Jakou rychlostí? To necháme na vás, ale v rámci zákona, ano?
1: Abyste se hlavně vrátili dobře domů, jo. Jestli vás zastaví policajti, tak budete mít poučení, ale je lepší tomu předcházet, takže gently, faktoráci.
0: A k tomu i Rageru.

0: Hollywood Hills a Sunrise Avenue na Hit Radio Faktor. Ve čtvrtek odpoledne, víkend je na spadnutí. Národ se dělí podle mě na dvě poloviny, jedna se těší, až bude pršet, a ta druhá déšť proklíná. O víkendu by skutečně měl dorazit, což je pro tu jednu polovinu dobře, ale jestli jste plánovali nějakou akci, tak se vám to možná úplně nelíbí.
1: Co pak my, ale pořadatelé těch akcí právě tak říkají, hele, my to musíme zrušit, třeba u nás v Třeboni legendární šlapka, Třeboňská šlapka, jo, to je takovej cyklozávod, který se tam jede, a ten přesunuli, protože opravdu jako v tom jet, to je to hrozně dlouhý, jo, to by si smukla, to nebylo dobrý.
2: Přesouvají to na 13. červen, ale zároveň i turistické infocentrum dodává, že můžeš Třeboňskou šlapku absolvovat individuálně, tak pokud byste jako chtěli jet i v tom dešti, tak se stavte fíčku, oni vám dají mapu a instrukce.
1: Jo.
0: Jirko, nesměj se, prosím tě, jak puberťák.
1: No tak.
0: V Lajtnovicích měli mít malé lajtnovické hobby, to taky zrušili, takže soutěž o lajtnovického knedlíka může proběhnout třeba u vás na gauči, ale bohužel ne na vsi, no.
2: Zase, když budu dělat knedlíka doma na gauči, tak jsem automaticky vítěz, že jo, nemám soupeře, takže dobrý.
0: Podívejte se na náš web hitradiofaktor.cz, kde máme tipy a pozvánky, kam vyrazit, protože Pája to tam aktualizuje, viď?
2: Snažím se. A jestli víte o nějaké zrušené akci, která nám tam stále visí, tak nám prosím dejte vědět.
3: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
4: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
5: Gap. Individual style for every generation.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Na Krétu přímo z Českých Budějovic, exkluzivně na českém trhu pouze u Exim Tours. Užijte si dovolenou s All Inclusive už od 9 990 korun. A navíc z Českých Budějovic můžete letět do dalších 5 oblíbených destinací. Vyberte si svůj last minute zájezd ještě dnes. Více na eximtours.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Leze, leze, bože, leze. Nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
6: Sunex.
5: Sunex.
6: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Koberce Tábor Měšice.
9: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
8: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
9: Dále kusové koberce i PVC.
8: Bytové doplňky, nábytek
9: a matrace pro váš zdravý spánek.
8: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
10: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz. Trhové sviny.
11: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
12: S inteligentní elektroinstalací od firmy Delnet můžete zažít doma úplně cokoliv. Třeba i rockový koncert. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
13: Hit Radio Faktor.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Tohle vám hrajeme nově. Rehab. Hit Radio. We lost.

0: Nebo ano a no name na Hit Radio Faktor. Budou 4.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Vypadá to, že Černého Petra si u nás na jihu dneska vytáhli Budějce. Pozor na Lidické, křižovatka s Papírenskou. Vyšetřuje se tu srážka osobáku s motorkářem a počítejme tady se zdržením. Pevné nervy všem za volant. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
7: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
8: Fakt? A kam pojedeme?
7: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
8: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: On air,
12: online
11: i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Faktor.
1: Máme 16 hodin, hezké odpoledne, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Některou z bakterií bylo infikováno 44% klíšťat, která vědci testovali v projektu Klíšťata ve městě. Čtvrtina boreliozou, za 3 roky jich bylo více než 7800, celkově jich nazbírali přes 12 000. Loni se v Česku nakazilo přes 11 000 lidí lymskou boreliozou a přes 700 klíšťovou encefalitidou. Policejní honičku ulicemi krajského města ukončila až nehoda. Opilého řidiče si minulý pátek všiml svědek v Lipenské a zavolal policii. Muž pak ujížděl hlídkám přes město, projížděl na červenou a zastavil ho až náraze do auta u Strakonické. Za volantem nadýchal přes 2,5 promile. Neměl řidičák a v nejbližší době bude mít co vysvětlovat u soudu. Evropská unie se v souvislosti s výskytem hantaviru rozhodla aktivovat unijní krizový mechanismus. Mechanismus má usnadnit výměnu informací mezi členskými státy a institucemi Evropské unie. Aktivovalo ho kyperské předsednictví, aby mohlo lépe monitorovat probíhající šíření nákazy. A v hokejové NHL opět zářil Martin Nečas. 2 asistencemi přispěl k výhře Coloreda nad Minnesotou 4-3 v prodloužení. Laviny postoupili do finále západní konference, když sérii druhého kola play-off ovládli 4-1 na zápasy. Nečas byl zvolen druhou hvězdou utkání. Ještě počasí, dneska odpoledne počítejme s občasnými přehánkami a ty nás pozlobí taky v noci a zítra ráno a dopoledne. V pátek odpoledne se to protrhá na oblačno, pršet už by tolik nemělo a naměříme do 13 stupňů.
11: Hit Radio Faktor.
0: 16 hodin a 3 minuty, krásné odpoledne vám přejí Jana, Jirka a Pavel.
13: A já jsem se hrozně moc těšil, věřím tomu, že se budete těšit taky faktoráci, protože v týhle hodně si zajdeme na pivo konečně všichni spolu.
0: Ale 12 to možná nebude.
13: No, tak si dáme 11, ne?
0: Jak se možná změní názvy piv, to probereme už za chvíli. Předtím budou David Kushner a taky Evanescence.

0: Daylight a David Kushner na Hit Radio Faktor. 5 minut před 4:15. Dobré odpoledne a pivaři, teď zpozorněte, protože možná po roce 2031 už si neobjednáte Plzeň 12 nebo Kozla 11, nevím, úplně nejsem pivař, ale podle těchto čísel ne.
1: A co si budeme objednávat místo toho?
2: To by mě zajímalo taky.
0: Plzeň 4-2 nebo 3-8.
2: Cože?
0: Evropská unie totiž rozhodla, nebo rozhoduje se o tom, že by chtěla sloučit označení piv v celé unii, protože v zahraničí jsou zvyklí na to, že si dávají pivo, který má 3,5%, tady je to, dejme tomu, 10 nebo 11. A oni jsou prý zmatený tady, no. Že si myslí, že se dají 12 a že to má 12% alkoholu.
2: Počkej, to mi nějak neštimuje, protože kdykoliv jsem byl někde v zahraničí, tak já piju pivo docela často, tak si dáš v Chorvatsku, si dáš Karlovačko, nikdo se tě neptá, jestli 11 nebo 12, v Německu prostě si dáš München, nebo prostě v Irsku si dáš Guinnesse, ale nikdo se tam nikdo neříká jako 3, 2, 6, 5, co to je zase za nesmysly, jako že bychom si šli dát Plzeň a oni by nám řekli, my vám Plzeň nedáme, my vám dáme 3-8.
1: Dobře, ale pokud je to mate, tak přece když jedu do Česka, k národu pivařů, tak si to nastuduju přede mne. Já taky nejsem Itál, když jedu do Itálie, vím, že si nemůžu popolední dát cappuccino, protože mi ho tam nikdo neuvaří.
0: Hele, jak už jsem říkala na začátku, rok 2031, do té doby se může změnit hodně věcí a za mě, čím bych to uzavřela, myslím si, že máme větší problémy v Evropské unii, než řešit, jak se jmenuje pivo. Tak si pojďme radši zase hrát. Atmo Music a Andělé.
3: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: Don't Worry a Leony na Hit Rádiu Faktor. 3 minuty po 4:15. Doufám, že pokud jste teď za volantem, že se vám jede dobře, zvlášť v Budějcích, to není úplně jednoduchý. A když do toho přibude nějaký malér, tak je to samozřejmě katastrofa.
1: No jako třeba dneska ráno před vlakovým nádražím, já musím říct, když jsem viděl tu fotku, já jsem se úplně zhrozil a vzpomněl jsem si na nezvratný osud, protože kamionu se rozsypaly klády na silnici.
2: Už zase? Teď nedávno něco podobného bylo na E55, když se jede z Kaplice na Kaplický nádro, tak na té rovince tam taky.
1: Tam naštěstí nejsou semafory, tady bohužel jeden semafor byl a kamioňák to chtěl dobrzdit na poslední chvíli, no a jak s tím, tak mu to celý spadlo.
0: Viděli jste nezvratný osud?
1: Já jo. Ne.
0: No, tak tam se to stalo.
1: A tady to naštěstí nebylo tragický, nikomu se nic nestalo. Dopadlo to dobře a policii se to povedlo odstranit ještě před začátkem ranní dopravní špičky.
2: Když už jsme teda u těch silnic, tak prosím vás, jestli jedete v Přísečnej, jo, směrem od Budějic na Krumlov, tak hlásíte nám kolonu v půlce kopce.
0: Tak opatrně, šťastnou cestu, pevné nervy a za chvíli i s našimi hity bude třeba Cyril. Hit Radio.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
4: Trénírkárna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
5: Květen.
6: Až září 2026, jižní Čechy.
5: Divadlo na návsích, na vodních plochách, v zapomenutých domech, bývalých pivovarech, ubytovnách.
6: Festival, který nespěchá. Slow Festival.
5: První oficiální ročník divadelního festivalu Jižní Sféráz.
6: Festival pořádá jeho české divadlo a výhodné vstupenky jsou již v prodeji.
7: Jižní Sféráz 2026. Divadlo, které se bude hrát všude kolem vás.
8: Všude dobře? Domo nejlíp! Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
9: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
10: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
9: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
10: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
11: Prior je tady totiž pro vás.
12: Máte rádi dobré jídlo nebo vás baví vařit? Potravinářský veletrh Czech Food Expo startuje 14. května na výstavišti České Budějovice. Nově cestování za jídlem, opět kuchařské show. Speciální hosté kuchaři Jan Albrecht a Ondřej Slanina, cukráři Lucie Charvátová a Vojtěch Vrtiška. Czech Food Expo od 14. do 17. května na Českobudějovickém výstavišti. Více na www.vcb.cz. www.vcb.cz.
13: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
14: www.elvaprofi.cz.
15: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
16: S cestovní kanceláří Fisher léto z Českých Budějovic právě startuje. Objevte Krétu s odletem přímo z Českých Budějovic. Exkluzivně na českém trhu pouze u nás. A k tomu dalších 5 oblíbených destinací. Last minute dovolená s all inclusive už od 9 990 korun. Více na fisher.cz.
17: Do

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 000 korun. Unicredit Bank.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Last Friday Night a Katy Perry na Hit Radio Faktor. Potlesk si rozhodně zaslouží. My se vracíme do Budějic, protože dneska se otevřely brány výstaviště a odstartovaly dvě akce, Hobby a taky Czech Food Fest.
1: Jestli potřebujete něco na zahradu, nějaký rostlinky, třeba substráty, nakoupit si vybavení, oni tam prodávají i pergoly, jsem koukal, jo. Tak tam všechno dostanete, ale je velká spousta lidí, kteří tam jdou kvůli jídlu. Že ten Czech Food Fest, ten předznamenává, že se tam dobře nadlábnete.
2: Na Hobby se vydali i kolegové z Českobudějovického deníku a mě teda zaujal článek s titulkem Kafe za 60, substrát zadarmo. Zjišťovali jsme ceny na Hobby.
0: Takže ty ceny, přátelé, jestli jste tam ještě nebyli, tak sazenice lilku stojí 20 korun, rajčata 25, květiny necelá stovka, záleží na velikosti.
2: No počkat, ale kdybys chtěla třeba dřevěné odpočívadlo pro cykloturisty, tak to tady má cenovku 68 tisíc korun.
0: Nevím, zrovna ho nepotřebuju, tolik cyklistů ke mně nejezdí a kdyby jezdili, tak by bylo lepší, aby nebyli všichni najednou, takže se asi obejdu bez odpočívadla, ale taky jsme koukali, Jirko, na ten surf, to mi vysvětli.
1: Surf?
0: Že tam mají surf poháněný spalovacím motorem. No. To je jako surf jako na vodu?
1: No, asi, tak ještě to surf, tak asi na start.

0: startuješ normálně, jako když startuješ sekačku na trávu a jedeš. Já jsem byl myšlenkama úplně někde jinde, protože já už koukám na neděli, hele, od 10 do 17 v pivovarské zahradě Babouci.
1: No jo, to je prostě taková klasika. Já si myslím, že u nás doma na jihu jsou Babouci známý podobně jako Kvíni ve světě, ne?
0: Já jedu, já tam půjdu normálně v neděli, si půjdu sednout a půjdu si zaspívat ten němčeský kostelíček.
1: Co sednout, snad vyskočíš na stůl, ne, až budou sokolíci.
0: Samozřejmě.
1: Musí bejt. Show, show.

0: Dance a Lady Gaga na Hit Radio Faktor. Dobré odpoledne všem. Já jsem byla v pátek ve Vyšáku a překvapilo mě, že i přes nepřízeň počasí už jezdí poměrně hodně vodáků. Květen už k tomu vodáctví patří a vzpomněla jsem si na Krumlov, kde má být ten tubus, protože se bude stavět nový most, ale mý drazí kolegové, zapomněla jsem na to, jak to tam vlastně je.
1: No, tak musel se zbourat ten most starý na Plešivci. A ten náhradní je tak nízko, že pod ním prostě ty vodáci neprojedou. Takže od pondělka 18. až do 18. června, to se dobře pamatuje, tudy budete muset přenést, nebo já nevím, co se s tím dělá.
2: Ty jsi říkal, že most se musel zboural, ale on se nezboural, že jo? Včera ještě se po něm jezdilo, postavili provizorní, po kterým se jezdí ode dneška, a právě po dobu, co se bude ten starý most bourat, tak musí vodáci přenášet.
1: Dobře, takže časově mi to nesadí. Dobře,
2: tak bude tubus.
1: Tak díky.
0: Ano. Jo, takže rozumím tomu dobře, že měsíce budou lodě nosit a potom bude tubus.
2: Ano.
0: No, tak je to v pořádku. Jestli se chystáte na vodu a nechcete lodě tahat, tak jeďte až po 18. červnu. Řekla jsem to dobře?
1: Ano, což je dobře, protože to zrovna vypukne se začátkem letních prázdnin ta největší vodácká sezóna.
3: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Radio a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartphony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár, tak na nich vydělej.
4: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku, pro celou rodinu nebo partu přátel.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy, proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Fanoušci baseballu, další zápas je tady. Domácí tým Sokol Hluboká přivítá dalšího soupeře v domácím prostředí sportovně relaxačního areálu Hluboká nad Vltavou. Přijďte fandit, staňte se věrnými fanoušky a získejte exkluzivní výhody. Napínavé zápasy i bohatý doprovodný program, to je baseball na Hluboké. Více informací a rozpis zápasů na baseball@hluboka.cz.
8: Na pohádkovém koberci?
9: Přímo do pohádky koberců.
8: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
9: To jsou kusové koberce z celého světa.
8: Metrážové koberce a běhouny?
9: Kvalitní PVVC v rolích?
8: Či vinylové a plovoucí podlahy?
9: Odborné poradenství?
8: Profesionální podlahářství?
9: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
8: Více na koberce@strnad.cz.
9: Pro každého dobrá rada?
8: Podlahu vždy od Strnada.
10: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
11: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
12: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku rostlin, ovocných stromků, bonsají a zahradní keramiky. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
10: Jo, a mimochodem, nepotřebuji přepravku. Beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
12: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
13: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
14: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům.
16: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů, a to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
15: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
17: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
15: Fakt?
17: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
15: Tak jedeme.
17: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
15: Kdo na to jde?
17: Od Esa, koupí auto od Esa.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
20: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
19: Hit Radio Faktor.
21: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Dozešante a Kate Ryan na Hit Radio Faktor. Bude 5.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči pozor, jestli míříte z Písku k D4, u Čížové se vyšetřuje nehoda osobáku s nákladňákem. Podle policejního serveru místem projedeme, ale počítejme s menším zdržením. A pozor, taky v Milevsku, křižovatka ulice Jiráskova a Petra Bezruče, havaroval tady autobus. Všem za volant přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
3: Zaostřeno na region s Jihočeskou hospodářskou komorou.
0: Chcete svoje zaměstnance školit levně, jednoduše a bez starostí? Poslechněte si zajímavé povídání s projektovou manažerkou Olgou Baker a ředitelem Takonova Production Martinem Markem.
3: Celý rozhovor najdete na našem webu a na radia.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: On Air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Faktor.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Pražský městský soud dnes pravomocně zamítl žalobu bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové. Žádala odškodné 8,5 milionu za dlouholeté nezákonné stíhání v kauze armádních letounů CASA. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti omluvilo a zaplatilo jí 1,6 milionu korun. Jihočeské řeky jsou tak podle hydrologů nejsuší v celé republice. Hladiny jsou na květnových minimech a málo vody je třeba na Lužnici, Nežárce i Vltavě. Déšť z posledních dní pomohl jen krátce, většina vody zůstala v půdě. Třeboňským rybníkům chybí asi pětina vody a kvůli nízké hladině zatím nezačalo ani splouvání teplé Vltavy. Italské úřady vyšetřují rozsáhlý únik informací z policejních a jiných státních databází. Ukázalo, že zkorumpovaní policisté a úředníci učinili až milion vstupů do databází, aby z nich získali nelegálně údaje. Podle prokurátora policisté prodali údaje fotbalistů nebo známých umělců. A fotbalisté Slavie ve třetím kole prvoligové nadstavby porazili doma Jablonec 5-1 a obhájili titul. Dva zápasy před koncem soutěže mají v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu. Červenobílí si zároveň opět zajistili účast v hlavní fázi Ligy mistrů. Dáme si i předpověď večer, v noci a taky zítra na startu dne. Pro jistotu počítejme s deštěm, místy dorazí přehánky. V pátek odpoledne nás na jihu čeká oblačno, sprcha už jen výjimečně, ale bude v celku zima. Naměříme jen mezi 10 a 13 stupni.
6: Hit Radio Faktor.
0: A po 17. hodině Jana, Jirka a Pavel za hodinu Hit Radio Klasik, ale tu hodinu tady budeme ještě s vámi.
8: Dneska slaví poslední ze tří ledových mužů, je to Bonifác, neznám teda ani jednoho jediného. Kocoura Bonifáce znám.
0: To ještě neznamená, že nás žádný neladí, takže Bonifácům přejeme krásný den a vám všem

0: Ladíte Hit Radio Faktor, tohle byl Kamrad a my pro vás máme skvělou zprávu, jestli rádi jezdíte na kole, chystá se otevření nové cyklostezky.
1: Povede z Vyššího Brodu směrem do Rakouska. Před tím létem letošním je to skvělá zpráva proto, že jak aerolinky vyhrožujou, že budou rušit lety, tak spousta Čechů bude potom volit tu zemskou dovolenou, protože nebude čím letět.
2: Nová trasa by se měla otevřít v sobotu 29. srpna, což je téměř na konci letních prázdnin, ale takový podzimní výšlap dobrý.
0: Mně se to hrozně líbí, četla jsem článek od svého kamaráda Petra Kubáta, který tam byl na místě a zjišťoval to. Nejen, že se propojí stávající cyklotrasy, které tam kolem Lipna vedou, ale že tam bude i ekologické dobíjení. Elektrokol, jsou tam kopečky, že jo, a zázemí pro cyklisty.
1: A bude tam hospoda?
0: 100%.
1: No tak, není co řešit.

0: We could dance all night.
1: Nice to meet you, I'm Miles Smith na Hit Radio Factor. Hezké odpoledne, i když dneska místy deštivé, hodně větrné a poměrně chladné. Kdy se to počasí konečně zlomí?
2: Nejsem ani úplně poslem dobrých zpráv. Minimálně do pondělka budeme muset vydržet v tomhle marastu, ale příští týden od úterý už se to má lepšit a porostou i teploty. Na středu je tady třeba 18 stupňů, ve čtvrtek dokonce 21.
3: Ty říkáš marast, ale já bych byl rád, kdyby konečně, sakra, už pořádně zapršelo. Vždyť se podívej, venku pár kapiček mží. Místo toho, aby jako opravdu zapršelo, spláchlo to ten zpropadenej pil, ze kterého máme všichni oči jak angorák, ale hlavně nic neroste. Tráva je vypálená, kdyby fakt pěkně 3 dny pršelo, pak ať se to zlomí a jak jsi říkal, 19, 20, 25, ideální stav.
2: Jirko, já bych na tvém místě zkusil nějaký tanec, jak dělají indiáni, přivolat déšť. Víš, že by si vyskočil tady na střechu? Třeba to zabere.
1: O víkendu bude pršet. Děkujeme.
4: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
5: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
6: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
11: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
12: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
11: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
12: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
11: Hurá na cesty s autem a super financováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
13: Hele, vyšla nová kaplinka.
14: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
13: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
14: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
13: Jasně, romantický útěk v praxi.
15: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
16: Jižní Čechy, to je opravdová láska. Objevte kraj příběhů, historie a kultury. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích nabízí vše v jednom. Interaktivní výstavy a akce pro děti i dospělé, hravé expozice přírody, archeologie a národopisu nebo vzdělávací programy. Jihočeské muzeum, to je srdce regionu pohody. www.muzeum.cb.cz.
17: Co se tady děje?
18: Co se chystá?
19: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
19: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
17: Baumax slaví 10. narozeniny.
18: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
17: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 17. května do Baumaxu v Českých Budějovicích.
18: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.

0: byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Odvolací soud v Bari oficiálně uznal dítěti 3 rodiče. 2 tatínky a 1 maminku. Já v tom vlastně vidím takový praktický výhody, protože představ si, že třeba v noci vstáváš k dítěti, všichni si to představme, dítě tam brečí a najednou vlastně ty se nemusíš střídat ve dvou v té péči, ale jste tam 3.
2: Ono to většinou je tak, že se tam střídá jenom jeden, jo, u toho dítěte večer.
3: A ty 2 chlapy můžou jít společně na pivo.
2: Přesně.
3: Jo? Ten jeden tam není sám.
2: A ono vlastně třetí rodič funguje už teďka, většinou to bývá babička, tchyně nebo sousedka, ale taky si říkám, jak asi bude fungovat takový to, když jako dítě něco chceš a jeden z těch rodičů ti to nechce povolit, jo, tak máma řekne, hele, jdi si to domluvit s tátou. A ty, a s kterým, ty vole?
0: Když si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Sam Felta, Jonas Blue na Hit Radio Faktor. Hezký čtvrtek všem. Nepotřebujete náhodou nový mobil?
1: Věřím tomu, že spousta lidí, co teďka poslouchá, by novej mobil uvítalo a koreště, když to bude nějaký lepší model. Xiaomi 15T, to je docela dobrý mobil, ne?
0: Určitě, máme pro vás hned 4 na našem webu, totiž probíhá soutěž s Tesco Mobile, kde můžete vyhrát nejen smartfony pro celou rodinu, ale taky 10 000 na nákup.
2: Co pro to udělat?
1: No tak určitě vyplnit přihlašovací formulář do té soutěže na našem webu www.hitradiofaktor.cz a vždycky po vás chceme znát nějakou opravdu vtipnou SMSku, která proběhla při komunikaci s vaší rodinou.
0: Tento týden jsou to děti. Jakou máte nejvtipnější zprávu od dětí? Já když se podívám do mobilu, co mi psala Emma naposled... Jo, tak vidím jenom hlasovky, protože ona mi nepíše.
1: A já si musím oddechnout, protože Valča ještě nemá mobilní telefon, má chytrý hodinky a ta má povolíno jenom, když jí voláme, aby nám řekla, kde je. Takže zatím je tohleto ještě mídí, ale vy faktoráci, samozřejmě, vy se pojďte zúčastnit a ještě si můžete vyhrát takzvaný surikarty a další vouchery na nákup produktů od Tesco Mobile.
2: Koukněte k nám na www.hitradiofaktor.cz.

0: Ladíte Hit Radio Faktor v čase, kdy se s vámi my tři loučíme. Zítra je pátek.
1: Zítra začíná světový šampionát v hokeji.
0: To je zásadní informace. Co je dalšího v kalendáriu?
2: Našel jsem tady den přines někomu květinu, tak já vám kolegové vezmu pampelišku, až půjdu do práce.
1: Hodnej.
0: Já jsem našla, že je den asfaltu, nevím, proč se slaví, ale chtěla jsem říct, že jak se opravuje cyklostezka u slepýho ramene od kliky Gruse, tak tam dneska začaly dávat nový povrch, takže až to bude, tak tam budeme jezdit i po rovině.
1: Co je asi úplně to nejdůležitější, je to Mezinárodní den rodiny. Oslavte podle svýho gusta.
0: Ale hlavně je ten pátek, tak se mějte krásně a ve tři se na vás těšíme.
1: Ahoj.
2: Čaute.
3: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí prsní řízky 500 gramů za trvale sníženou cenu 119,90. Nebo vepřová kýta řízky za trvale sníženou cenu 159,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
4: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Klimatizace si všimnete, až když nefunguje. Problém není vidět, ale poznáte ho hned. U Transport Klima klimatizace nejen plníme a opravujeme, ale vyrábíme i hadice na míru. Řešíme tedy příčinu, nejen následek. Transportklima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
10: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Tomáš Klus.
13: Xindl X.
14: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
13: Tohle není jen festival.
14: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
15: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
16: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
17: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně.
18: Vodafone.
3: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí nudličky z prsních řízků 400 gramů za trvale sníženou cenu 99,90. Nebo hovězí kýta v celku za trvale sníženou cenu 299,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
19: Hit Radio Faktor.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Dobrá zpráva, dopoledne dorazila z Českého Krumlova kolonám na Plešivci, odzvonilo. Ode dneška už totiž projedeme po provizorním mostě v obou směrech a kyvadlový provoz tu skončil. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
4: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: A Max Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK a maxmobil.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Ministerstvo financí ode dneška nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech. Pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová.
11: Já očekávám ten zájem velký. Vycházíme trošku z toho dluhopisu republiky, který jsme spustili, když jsem byla ministryní v roce 2018. Ten zájem byl enormní. My jsme na tu první emisi vyčlenili zhruba 20 miliard.
10: Upisovací období pro první emisi potrvá do 28. června. Obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července. Vládou aktualizovaný seznam letů ústavních činitelů obsahuje nově cesty pouze do konce května. Podle pondělního rozhodnutí kabinetu z něj zmizely pozdější plánované cesty, tedy i červencový let premiéra a ministrů zahraničí a obrany na summit NATO. Kabinet je ohledně cesty ve sporu s prezidentem Petrem Pavlem, který usiluje o účast na akci také. Počet kybernetických incidentů v Česku byl v dubnu průměrný. Úřad jich evidoval 18, v březnu jich bylo 20. Za loňský rok Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost hlásil 203 kybernetických incidentů. Na dálnici D1 před Brnem se ve směru od Prahy vytvořila kolona kamionů přesahující 50 km. Důvodem je velmi vysoká intenzita nákladní dopravy v souvislosti se začínajícími státními svátky v Německu. Uvádí to ředitelství silnic a dálnic na síti X. Provoz zkomplikovala také nehoda.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
10: V noci a ráno zataženo oblačno na Moravě, ve Slezsku a pravděpodobně i na jihu a východě Čech s deštěm. Nejnižší teploty 9 až 4 stupně, na západě Čech ojediněle 2. No a den bude opět chladný a většinou zatažený, oblačný, deštivý. Maxima 11 až 15 stupňů.
12: My máme ale na Hit Radio jasno, minimálně v tom, co vám budeme hrát za muziku. Startuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, hezký večer.

Tak jsme se tu všichni sešli, přesně jako zpívá partička Farm All Together Now. Je záležitost, kterou jsme hráli právě teď, a že jsme se tu sešli, to má dobrý důvod. To, abychom odstartovali hudební speciál Hitradio Classic dnes s datem 14. května, tak vám přejeme 9 minut po 18. krásný čtvrtek a budeme vám až do 21. večerní servírovat to nejlepší z 80. 90. a milénia. Nejen zahraniční hity, ale taky ty české. Teď se zavrtáme hodně hluboko pod zem. Krtek se jmenuje legendární skladba skupiny Buty.

0: Tohle je Sandy z Pomády, jinak ale Olivia Newton-John. Nejen herečka, ale především zpěvačka. Na své solové dráze představila píseň Physical. To jsme připomněli teď na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic 80. 90. To nejlepší z milénia pro vás máme nachystané. Budeme slavit celebrationy písení skupiny Fun Factory. Slavit budeme to, že je páteční večer a to znamená, že zítra už je pátek, tak pro většinu z nás konec pracovního týdne. Přeju vám, ať vám to s Hit Radiem hezky a hlavně dobře utíká. Hit Radio.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Izomat stavebniny.
8: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
9: Best Beleza.
8: Nádherná zahradní dlažba.
9: Best Bellissima.
8: Dvě úžasné zahradní dlažby.
9: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
11: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Natopení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
13: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: kamarádi!
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
3: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
2: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
3: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
4: Prior je tady totiž pro vás. V Ternu nyní v akci. Jihočeské máslo 250 gramů za 39,90. Zrnková káva Jakobs Velvet 1000 gramů s aplikací Ternotrefa za 349,90. Ryze české Terno.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Xindl X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Breeders Down, legendární písnička Here Without You. Hlasem skupiny byl Brett Arnold, který letos se předčasně odešel do hudebního nebe. Vzpomínka na něj ale zůstala jenom ta nejhezčí. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Taky při čtvrtku si do uší dáváme to nejlepší od 80.

Až po milénium. Písnička, o které teď bude řeč, která teď dostane ve vysílání prostor, vznikla už v roce 1979. Jmenuje se Gloria a tehdy za ní stál italský zpěvák Umberto Tozzi. V roce 1982 ale dostala z Brusu nový hudební kabátek od americké hvězdy Laury Branigan. Mimochodem ten anglický text pro Lauru výrazně změnil význam. Místo romantické italské verze je píseň spíš o ženě, která utíká před samotou a vnitřní krizí. Doufám, že vy něco takového aktuálně neprožíváte a že vám tahle píseň jenom zlepší náladu, protože potenciál na to hudebně rozhodně má. Rozjařená veselá skladba, plná pozitivních nástrojů a tohodle skvělého beatu. Taky velká stálice na retro a oldies party i v dnešní době stále velmi populární. Tak připomínáme.

0: Gentour patřili mezi největší československé poprokové kapely druhé poloviny 80. let. Vedle Týny hodně rezonovaly taky písně Proklínám, Všechno bude fajn, Uličnice. Ten hlas, který jste slyšeli, ten patří zejména Janku Ledeckému, který tady startoval svou kariéru. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme jenom to nejlepší z 80., 90. a milénia. A na chystanu máme taky partičku ISMC. Tohle taneční záležitost, písnička It's a Rainy Day. I tu pro vás máme playlistu připravenou, stejně také skupina Morčíba nebo Cyndi Lauper do konce hodiny zazní. Hit Radio.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energy Pel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
6: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Xindl X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.

0: jsou hej!
1: Hej, kamarádi!
0: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: S inteligentní elektroinstalací od firmy Delnet můžete zažít doma úplně cokoliv. Třeba i rockový koncert. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
11: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
12: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
13: Jízdy na bobové dráze.
11: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
13: Soutěže.
11: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
13: A koncert Tomáše Kluse.
11: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
13: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
11: nhr.cz.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Klasicky skvěle pozitivní je Cyndi Lauper. Na Hit Rádiu nás dovedla až k 19. večerní. That's what I think. To jsme hráli v hudebním speciálu Hit Radio Classic.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: S inteligentní elektroinstalací od firmy Delnet můžete zažít doma úplně cokoliv. Třeba i rockový koncert. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
4: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krůtí prsní řízky 500 gramů za trvale sníženou cenu 119,90. Nebo vepřová kýta řízky za trvale sníženou cenu 159,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
0: Pro lepší náladu vám dál budeme servírovat to nejlepší z 80. 90. a milénia. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý večer. Radio.

Vždycky, když se řekne vem, možná vám jako první stane na mysl jejich vánoční píseň, ale ne, tu jsme teď nehráli, hráli jsme Wake Me Up Before You Go Go. Tohle je Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic. Doufám, že máte pohodový čtvrtek s datem 14. května, že si užíváte večer. My teď je trošku přitvrdíme, nachystanou máme totiž skupinu Nirvana. Smells Like Teen Spirit. To je nejikoničtější skladba grungeové éry a asi největší hit kapely Nirvana. Písnička vyšla v roce 1991 na albu Nevermind. No a prakticky přes noc udělala z alternativního roku mainstream. Najednou se všude objevily flanelové košile a zkreslené kytary. Ten název Teen Spirit vznikl víceméně náhodou. Má to takový hezký příběh. Kamarádka Kurta Cobaina, zpěváka skupiny Nirvana, totiž na zeď napsala větu Kurt smells like Teen Spirit. No a Kurt Cobain si myslel, že jde o revoluční slogan. Ve skutečnosti Teen Spirit byla značka deodorantu. No a tak se dopsal celý název songu Smells like Teen Spirit. Ten hrajeme právě teď. Ikonické kytary. Tak si to pořádně vychutnejte. Teď přijde nářez.

0: Na Hit Radio se nám připomněla taky děvčata ze skupiny Black Milk. Nechci tě trápit, byl hit, který jsme hráli právě teď. A vystřídá ho slavný mashup single Dua Pet Shop Boys z roku 1991. Zajímavostí je, že spojuje dvě úplně odlišné skladby Where the Streets Have No Names od U2 a klasiku Can't Take My Eyes Off You od Frankie Valli. Pet Shop Boys byli mistři ironického a chytrého popu, vzali monumentální, téměř posvátný stadionový rock od U2 a překlopili ho do tanečního synpopu a klubové estetiky začátku 90. let. Mimochodem vznikl i poměrně vtipný klip, je to taková lehká parodie na slavné Los Angeleské vystoupení U2 na střeše při natáčení videa Where the Streets Have No Name. To je pro ně velmi ikonický videoklip, který určitě budete mít někde vzadu v paměti. A tohle už je ta druhá píseň. Can't Take My Eyes Off You. Takže dva v jednom, už je za chvilku na Hit Radio. Hit Radio.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
3: Koberce Tábor Měšice.
4: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
3: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
4: Dále kusové koberce i PVC.
3: Bytové doplňky, nábytek
4: a matrace pro váš zdravý spánek.
3: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
5: Bezpečnost ve škole, kyberšikana a rizikové chování, právní odpovědnost učitelů. Tato témata otevře konference Bezpečí pro školu 15. května České Budějovice. Více na asteria@agentura.cz.
6: S inteligentní elektroinstalací od firmy Delnet můžete zažít doma úplně cokoliv. Třeba i rockový koncert. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
7: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
8: www.elvaprofi.cz.
7: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
9: Květen.
10: Až září 2026, jižní Čechy.
9: Divadlo na návsích, na vodních plochách, v zapomenutých domech, bývalých pivovarech, ubytovnách.
10: Festival, který nespěchá. Slow Festival.
9: První oficiální ročník divadelního festivalu Jižní Sféráz.
10: Festival pořádá jeho české divadlo a výhodné vstupenky jsou již v prodeji.
11: Jižní Sféráz 2026. Divadlo, které se bude hrát všude kolem vás.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Mirá.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa.
12: Harley.
13: Tomáš Klus.
12: Xindl X.
13: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
12: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
13: www.hrady.cz.
14: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
15: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
16: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
17: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz. Trhové sviny.

Tohle je unikátní spojení dvojice Whitney Houston a Enrique Iglesias. Zamilovaná věc, Could I Have Kiss Forever. Rok 2000, tedy jsme se pohybovali přesně na hranici milénia. Mimochodem, tahle deska se objevila u Whitney Houston na Greatest Hits výběru. Tak jsme tedy vzpomínali, no a vzpomínat teď budeme taky na tu domácí tvorbu, nachystaná je skupina Lucie. Jsem skoro.

0: O tuhle fantastickou věc se postaral Holly Johnson, Americanos. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia vám hrajeme až do 21. večerní. Na chystanu máme taky partičku a písničku, kterou určitě dobře poznáte. Las Ketchup, španělské dívčí trio, které se celosvětově proslavilo obřím hitem Asrehe. Tohle byl rok 2002. Holky byly sestry, pocházely ze Španělska. Mimochodem, dcery hudebníka známého jako El Tomate. Právě odtud jejich název Las Ketchup. I takové budou příští minuty na Hit Radio. Těšit se můžete třeba na písničku Words F.R. David se taky přihlásí o slovo. Hit Radio.
1: Zaostřeno na region s Jihočeskou hospodářskou komorou.
2: Nejlepší investice je do člověka a lidé bez vzdělání stojí podnik nejvíce. Tato slova Tomáše Bati platí v dnešní digitální době dvojnásob. Jak ale zaměstnance správně rozvíjet a nezbláznit se přitom z byrokracie? Své zkušenosti sdílí Martin Marek z českobudějovické společnosti Takonova a Olga Baker z Jihočeské hospodářské komory.
3: Ve výsledku to nejsou ty technologie, které určují tu výkonnost firem, ale jsou to právě ty zaměstnanci, jejich schopnost, jak rychle se dokážou učit a potom hlavně jak chytře a efektivně dokážou ty znalosti uplatnit. Pokud si dneska vezmete odborníka a nevzděláte ho, tak za 3-4 roky ten člověk už přestane být odborníkem.
2: Řada firem ale naráží na nedostatek času nebo se obává složité administrativy u dotovaných projektů. Právě tyto bariéry odstraňuje projekt JHK Akademie.
4: Firma tedy podepíše základní dokumenty, ale žádost o podporu komunikace s poskytovatelem dotace i prostou většinu povinností přebírá komora.
2: Vzdělávání v akademii není obecné, ale modeluje se na míru konkrétním potřebám a pozicím. Skutečným nákladem pro zapojenou firmu je přitom pouze mzda zaměstnance a zanedbatelná 5% spoluúčast. Pokud chcete svou firmu posunout dál, neváhejte. Projekt JHK Akademie totiž běží už jen do konce tohoto roku.
1: Celý rozhovor najdete na našem webu a na radia.cz. Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Chrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolychrt.cz. Chrt Design SRO. Komfort bez kompromisů. Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Klimatizace si všimnete, až když nefunguje. Problém není vidět, ale poznáte ho hned. U Transport Klima klimatizace nejen plníme a opravujeme, ale vyrábíme i hadice na míru. Řešíme tedy příčinu, nejen následek. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
6: S cestovní kanceláří Fisher léto z Českých Budějovic právě startuje. Objevte Krétu s odletem přímo z Českých Budějovic. Exkluzivně na českém trhu pouze u nás. A k tomu dalších 5 oblíbených destinací. Last minute dovolená s All Inclusive už od 9 990 korun. Více na fisher.cz.
7: Milovníci dovolené. V Mercury přistála cestovní agentura Invia.
8: Přijďte si osobně vybrat dovolenou na léto a využijte výhody last minute, jako jsou obrovská nabídka a nejlepší ceny. Profesionálové na pobočce vám rádi pomůžou s výběrem. Více na docmercury.cz.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa,
9: Harley,
10: Tomáš Klus,
9: Xindl X.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
10: www.hrady.cz.
11: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
12: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
13: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
12: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
13: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
14: Prior je tady totiž pro vás.
15: Hit Radio.

0: Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: S inteligentní elektroinstalací od firmy Delnet můžete zažít doma úplně cokoliv. Třeba i rockový koncert. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky-bavorov.cz.
5: Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Pokračujeme dál v tom nejlepším z 80., 90. a milénia. Michal Pospíchal s vámi. Hezký večer.

Heartbreaker, to je ikonický hit Donny Warwick. Takhle vám ve čtvrtek večer hraje Hit Radio. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, ještě necelou hoďku, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Je pravda, že poslední dny nás úplně tropické teploty nehitují. Jsme rádi, že už se to letní období nicméně blíží a můžeme do playlistu zařadit Summer Jam. Hraje legendární Underdog Project.

0: Like That, to jsme hráli na Hitrádiu v hudebním speciálu Hitrádio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase, abychom připomínali to nejlepší z našeho hudebního archivu. Pro lepší náladu budeme hrát Happy People. Hitovka projektu Mr. President. Ani tohle si ve čtvrtek večer nemůžeme odpustit. Takhle vám budeme hrát už za chvíli.
1: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
2: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
3: Jízdy na bobové dráze.
1: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
3: Soutěže.
1: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
3: A koncert Tomáše Kluse.
1: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
3: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
1: nhr.cz.
4: Na pohádkovém koberci.
5: Přímo do pohádky koberců.
4: Rodinná firma koberce Strnad Lišov.
5: To jsou kusové koberce z celého světa.
4: Metrážové koberce a běhouny.
5: Kvalitní PVC v rolích.
4: Či vinylové a plovoucí podlahy.
5: Odborné poradenství.
4: Profesionální podlahářství.
5: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
4: Více na koberce@strnad.cz.
5: Pro každého dobrá rada.
4: Podlahu vždy od Strnada.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
11: Slibuju, že nebudu pít.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa,
12: Mirá,
13: Rybičky,
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů,
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa,
12: Harley,
13: Tomáš Klus,
12: Single X.
13: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
12: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
13: www.hrady.cz.
14: Milovníci dovolené, v Mercury přistála cestovní agentura Invia.
15: Přijďte si osobně vybrat dovolenou na léto a využijte výhody last minute, jako jsou obrovská nabídka a nejlepší ceny. Profesionálové na pobočce vám rádi pomůžou s výběrem. Více na docmercury.cz.
16: EU Autoservis umí i rychlo servis. Olej brzdy přes uhání, uděláme na počkání. Opravy my máme rádi, pojišťovny jsou hej!
17: Hej,
16: kamarádi!
18: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
19: Nové vydání magazínu Reportér.
7: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
19: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
7: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
19: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
7: A spousta dalšího čtení.

Legendární český hudební projekt skupina Zoo a hit číslo 1. Už se blíží čas sluhu. Tahle písnička královala éteru v roce 1991. Rock kombinuje s folklórními prvky. Možná jste to taky zaznamenali, až mystické středověké motivy. Teď něco z milénia. V roce 2000 Destiny's Child, kde zpívala třeba Beyoncé, nahrali soundtrack pro film Charlieho Andílci. Písnička se jmenuje Independent Woman a hrajeme ji právě teď na Hit Rádiu.

0: Silence Industry, tahle věc se nikdy neoposlouchá. Na Hit Radio nám dělala společnost dvojice Kenny Rogers a Dolly Parton. A tohle taky dobře znáte. Irská partička YouTube, jejím čele Bonovox, legendární hit Mysterious Ways. I tímhle bude pokračovat hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia vám hrajeme ještě do konce hodiny. Hit Radio.
1: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
4: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
5: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku rostlin, ovocných stromků, bonsají a zahradní keramiky. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
3: Jo, a mimochodem, nepotřebuji přepravku. Beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
5: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa,
9: Mirá,
10: Rybičky,
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů,
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa,
9: Harley,
10: Tomáš Klus,
9: Single X.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival,
10: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Milovníci dovolené, v Mercury přistála cestovní agentura Invia.
13: Přijďte si osobně vybrat dovolenou na léto a využijte výhody last minute, jako jsou obrovská nabídka a nejlepší ceny. Profesionálové na pobočce vám rádi pomůžou s výběrem. Více na docmercury.cz.
14: Amax Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK. Amaxmobil.cz.
15: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
16: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
17: Jízdy na bobové dráze.
15: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
17: Soutěže.
15: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
17: A koncert Tomáše Kluse.
15: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
17: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
15: nhr.cz.
18: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
19: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
18: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
19: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
20: Prior je tady totiž pro vás.

0: Tohle je Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic, který nicméně dospěl do svého konce, tak díky, že jste u toho i dnes byli s námi. Doufám, že jste si vychutnali to nejlepší z 80., 90. a milénia. Servírovat to nejlepší z našeho hudebního archivu vám budeme zase zítra při pátku úderem 18. hodiny. Hezký večer s dalšími hity Hit Radio.
1: Hledáte inspiraci pro dům a zahradu? Druhá největší jihočeská výstava Hobby začíná 14. května na výstavišti České Budějovice. Čeká vás pestrá nabídka rostlin, poradenství k pěstování, zahradní technika, karavany i sauny.
2: A děti si užijí zábavný program nejen se zvířátky a dílničkami.
1: Dny plné nápadů od 14. do 17. května na českobudějovickém výstavišti. Inspirace, zábava i praktické rady na jednom místě. Více na webu hobbyjaro.cz.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
1: Hit Radio Faktor.
6: Zlepši si náladu.

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
7: Mirá.
2: Rybičky.
7: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
7: Harley.
2: Tomáš Klus.
7: Xindl X.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival.
2: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Nové vydání magazínu Reportér.
10: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
9: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
10: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
9: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
10: A spousta dalšího čtení.
11: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
12: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
13: Jízdy na bobové dráze.
11: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
13: Soutěže.
11: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
13: A koncert Tomáše Kluse.
11: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
13: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
11: NHR.cz.
14: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: zahubičku.cz.
1: Cože?
2: Matrace zahubičku.cz.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
4: Domo!

0: Lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
2: No proto.
1: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Mirá,
4: Rybičky,
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Xindl X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival,
4: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
6: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
7: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
8: Jízdy na bobové dráze.
6: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
8: Soutěže.
6: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
8: A koncert Tomáše Kluse.
6: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
8: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
6: nhr.cz.
9: Nové vydání magazínu Reportér.
10: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
9: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
10: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
9: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
10: A spousta dalšího čtení.
11: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
12: Sunex.
11: Sunex.
12: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
13: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio Faktor. Hit Radio Faktor.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky.
2: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
2: Harley.
1: Tomáš Klus.
2: Xindl X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
3: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
4: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
3: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
4: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
5: Prior je tady totiž pro vás.
0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.

0: Slyš, poutniče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Radio.

0: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Hit Radio.

0: Hit Radio Faktor.
1: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
2: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
3: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
2: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
3: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
4: Prior je tady totiž pro vás.
0: Hit Radio.